0: 2 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: A u zpráv vás zdraví Lucie Šmídová. Na Česko míří silné bouřky. Zákaz telefonu ve školách dostane od vlády zřejmě zelenou. České útulky chtějí úpravu zákona. V Česku hrozí v neděli silné bouřky, které mohou být doprovázené nárazy větru nebo menšími kroupami. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu platí pro většinu území s výjimkou severozápadní poloviny Čech. Na jižní Moravě v důsledku suchého a teplého počasí zůstává zvýšené riziko vzniku a šíření požárů. Zákaz používání mobilů ve školách vláda zřejmě podpoří. K novele školského zákona by se měl kabinet postavit podle podkladů pro pondělní schůzi kladně. Proti zákazu se v připomínkovém řízení postavil jen dětský ombudsman Martin Beneš. Zákonná regulace je podle něj nadbytečná, protože omezení pro používání mobilních telefonů mohou školy už nyní upravit ve svých řádech. Po 3/4 roce se pro veřejnost otevřela rozhledna na vrchu Libín u Prachatic. Od loňského podzimu byla nepřístupná kvůli rekonstrukci. Obnova 27 metrů vysoké kamenné rozhledny na vrcholu Libína stála téměř 8 milionů korun. České útulky chtějí úpravu zákona, která by umožnila rychlejší adopci zachráněných týraných zvířat. Nyní podle zástupců útulků zvířata zachráněná například z nelegálních množíren nemohou měsíce až roky odejít do adopce, protože zvíře odebrané při zásahu nadále formálně patří původnímu majiteli, dokud není případ pravomocně uzavřen. Fotbalisté Zlína prohráli v generálce na novou prvoligovou sezónu ve Vratislavi s tamním Slaskem 1-3. Teplice naopak v posledním utkání letní přípravy porazili Ružomberok hladce 3-0. A nováček nejvyšší soutěže Brno si ve dvou zápasech proti Krakovu připsal remízu 2-2 a porážku 0-1.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V neděli bude zpočátku polojasno, od západu přibude oblačnost na zataženo s občasným deštěm a místy i silnými bouřkami. Večer se pak oblačnost protrhá. Nejvyšší teploty v západní polovině Čech jen 17 až 21, jinde v Čechách 21 až 25 a horko bude na Moravě a ve Slezsku. Tam naměří až tropickou 30. Ze zprávy to pro tuto chvíli vše, další opět za hodinu. Příjemný poslech, Frekvence 1.

0: hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: A příjemný poslech přeje Lucie Šmídová. Češi opět berou polské tržnice útokem. Část Pražského okruhu zavřeli kvůli demolici nadjezdů. FIFA vymazala během mistrovství miliony příspěvků na sociálních sítích. Spousta Čechů stále vyráží za nákupy do Polska. Podle novinek CZ byla v sobotu tržnice v polském Zabelkově opět v obležení. Česká auta zabrala nejen parkoviště, ale i přilehlé zelené plochy. Také u nedaleké benzínové stanice v Chalupkách tankovali v sobotu dopoledne Češi benzín. Nakupovali ve velkém okurky, nakládačky nebo třeba toaletní papír. Až do nedělní 11. hodiny dopoledne zůstane zavřený Pražský okruh mezi Slivencem a Řeporyjemi. Důvodem uzavírky je demolice dvou nadjezdů. Ředitelství silnic a dálnic je nahradí novými mosty, pod kterými bude možné rozšířit okruh ze 4 na 6 jízdních pruhů. Stávající mosty by to neumožnily. Z vlaku jedoucího rychlostí zhruba 120 km v hodině vypadl v pátek večer po potyčce s jedním z cestujících bezpečnostní pracovník Deutsche Bahn. Utrpěl velmi těžká zranění a je v kritickém stavu v nemocnici. Případ vyšetřuje policie, která o tom informovala v tiskové zprávě. Mezinárodní fotbalová federace FIFA uvedla, že během mistrovství světa v Severní Americe vymazala na sociálních sítích více než 7 milionů urážlivých, obtěžujících nebo výhružných příspěvků. Je to 14x více než při předchozím šampionátu před 4 lety v Kataru.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V neděli bude zpočátku polojasno, od západu přibude oblačnost na zataženo s občasným deštěm a místy i silnými bouřkami. Večer se pak oblačnost protrhá. Nejvyšší teploty v západní polovině Čech jen 17 až 21, jinde v Čechách 21 až 25 a horko bude na Moravě a ve Slezsku. Tam naměří až tropickou 30. Ze zpráv je to pro tuto chvíli vše. Další opět za hodinu. Příjemný poslech, Frekvence 1.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
1: Ty nejlepší aktuální hity.
0: Největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
1: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
2: Polovina mé dovolené je bohužel už pryč, ale jsem tady rád. Moře mám rád, ale mám rád taky jezera, protože jsou krásně čistý.
0: A chce slyšet, jak to máte vy?
3: My jezdíme nejradši k moři, ale jezdíme až září.
0: A nějaký vzkaz na závěr?
2: Užijte si léto, protože co si budem povídat, u nás není nikdy dlouhý, no a pak už jsou Vánoce.
0: Říkají mu Radio Terminátor.
1: Miloš Pokorný na frekvenci 1.

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: A u zpráv vás zdraví Lucie Šmídová. Na Česko míří silné bouřky. Zákaz telefonu ve školách dostane od vlády zřejmě zelenou. České útulky chtějí úpravu zákona. V Česku hrozí v neděli silné bouřky, které mohou být doprovázené nárazy větru nebo menšími kroupami. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu platí pro většinu území s výjimkou severozápadní poloviny Čech. Na jižní Moravě v důsledku suchého a teplého počasí zůstává zvýšené riziko vzniku a šíření požárů. Zákaz používání mobilů ve školách vláda zřejmě podpoří. K novele školského zákona by se měl kabinet postavit podle podkladů pro pondělní schůzi kladně. Proti zákazu se v připomínkovém řízení postavil jen dětský ombudsman Martin Beneš. Zákonná regulace je podle něj nadbytečná, protože omezení pro používání mobilních telefonů mohou školy už nyní upravit ve svých řádech. Po 3/4 roce se pro veřejnost otevřela rozhledna na vrchu Libín u Prachatic. Od loňského podzimu byla nepřístupná kvůli rekonstrukci. Obnova 27 metrů vysoké kamenné rozhledny na vrcholu Libína stála téměř 8 milionů korun. České útulky chtějí úpravu zákona, která by umožnila rychlejší adopci zachráněných týraných zvířat. Nyní podle zástupců útulků zvířata zachráněná například z nelegálních množíren nemohou měsíce až roky odejít do adopce, protože zvíře odebrané při zásahu nadále formálně patří původnímu majiteli, dokud není případ pravomocně uzavřen. Fotbalisté Zlína prohráli v generálce na novou prvoligovou sezónu ve Vratislavi s tamním Slaskem 1-3. Teplice naopak v posledním utkání letní přípravy porazili Ružomberok hladce 3-0. A nováček nejvyšší soutěže Brno si ve dvou zápasech proti Krakovu připsal remízu 2-2 a porážku 0-1.
0: Frekvence 1.
2: Počasí.
1: V neděli bude zpočátku polojasno, od západu přibude oblačnost na zataženo s občasným deštěm a místy i silnými bouřkami. Večer se pak oblačnost protrhá. Nejvyšší teploty v západní polovině Čech jen 17 až 21, jinde v Čechách 21 až 25 a horko bude na Moravě a ve Slezsku. Tam naměří až tropickou 30. Ze zpráv je to pro tuto chvíli vše. Další opět za hodinu. Příjemný poslech, Frekvence 1.

0: 5 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: A příjemný poslech přeje Lucie Šmídová. Češi opět berou polské tržnice útokem. Část Pražského okruhu zavřeli kvůli demolici nadjezdů. FIFA vymazala během mistrovství miliony příspěvků na sociálních sítích. Spousta Čechů stále vyráží za nákupy do Polska. Podle novinek CZ byla v sobotu tržnice v polském Zabelkově opět v obležení. Česká auta zabrala nejen parkoviště, ale i přilehlé zelené plochy. Také u nedaleké benzínové stanice v Chalupkách tankovali v sobotu dopoledne Češi benzín. Nakupovali ve velkém okurky, nakládačky nebo třeba toaletní papír. Až do nedělní 11. hodiny dopoledne zůstane zavřený Pražský okruh mezi Slivencem a Řeporyjemi. Důvodem uzavírky je demolice dvou nadjezdů. Ředitelství silnic a dálnic je nahradí novými mosty, pod kterými bude možné rozšířit okruh ze 4 na 6 jízdních pruhů. Stávající mosty by to neumožnily. Z vlaku jedoucího rychlostí zhruba 120 km v hodině vypadl v pátek večer po potyčce s jedním z cestujících bezpečnostní pracovník Deutsche Bahn. Utrpěl velmi těžká zranění a je v kritickém stavu v nemocnici. Případ vyšetřuje policie, která o tom informovala v tiskové zprávě. Mezinárodní fotbalová federace FIFA uvedla, že během mistrovství světa v Severní Americe vymazala na sociálních sítích více než 7 milionů urážlivých, obtěžujících nebo výhružných příspěvků. Je to 14krát více než při předchozím šampionátu před 4 lety v Kataru.
0: Frekvence 1.
2: Počasí.
1: V neděli bude zpočátku polojasno, od západu přibude oblačnost na zataženo s občasným deštěm a místy i silnými bouřkami. Večer se pak oblačnost protrhá. Nejvyšší teploty v západní polovině Čech jen 17 až 21, jinde v Čechách 21 až 25 a horko bude na Moravě a ve Slezsku. Tam naměří až tropickou 30. Ze zprávy to pro tuto chvíli vše, další opět za hodinu. Příjemný poslech, Frekvence 1.

chodíš jak stín. Zvedneš se zas a postavíš hrát.

0: 6 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Je to tak, první nedělní ranní zprávy s datem 19. července na frekvenci 1 přináší Kateřina Vavřínová. Přejeme hezkou neděli.
2: Dobré ráno, ministři by zítra mohli reagovat na kompetenční žalobu prezidenta. Fotbalový šampionát jde do finále a pozor na nehodu na D1, směr Praha. Ministři by na zítřejším jednání vlády mohli schvalovat reakci na kompetenční žalobu, kterou prezident Petr Pavel podal u ústavního soudu v souvislosti s tím, že ho vláda nezařadila do delegace na summit NATO v Ankaře. Nakonec podle verdiktu soudu součástí delegace byl. V Česku hrozí dnes silné bouřky, které mohou být doprovázené nárazy větru nebo menšími kroupami. Výstraha meteorologů platí pro většinu území s výjimkou severozápadní poloviny Čech. Více řekl Marian Sandev z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: V neděli očekáváme už v dopoledních nebo poledních hodinách postup rozsáhlejšího bouřkového systému přibližně z oblasti jihozápadních Čech východním směrem přes Vysočinu až na Moravu, kam dorazí odpoledne. Dominantním nebezpečným jevem budou vysoké nárazy větru i přes 70 km v hodině, které by mohly být plošnější.
2: Na jižní Moravě v důsledku suchého a teplého počasí přetrvává zvýšené riziko vzniku a šíření požárů. Německo vyhlásilo vysoký stupeň ohrožení útoky. Jak píší Novinky.cz s odkazem na prohlášení německého ministra vnitra, terčem útoku může být německá infrastruktura, instituce i jedinci. Již minulý měsíc uvedlo, že Německo stále častěji čelí ruským hybridním útokům, včetně špionáže, sabotáží a dezinformačních kampaní. Fotbalisté Anglie na světovém šampionátu v utkání o třetí místo po historické přestřelce udolali Francii 6-4. Dneškem vyvrcholí světový šampionát, a to zápasem mezi Španělskem a Argentinou od 21 hodin našeho času. FIFA hlásí rekordní účast na tomto mistrovství.
4: Letošní světový šampionát se podle prezidenta FIFA hodně povedl a předčil veškerá očekávání. Na zápasy dorazilo přes 6,5 milionu diváků, což je rekordní číslo. Na každé utkání přišlo v průměru asi 65 tisíc lidí a obsazenost stadionů byla skoro 100%, nejvíc v historii této akce. U televizních obrazovek sledovalo mistrovství světa 6 miliard lidí po celém světě, to je další překonaný rekord. Ceny některých vstupenek na dnešní finále se vyhouply až na 10 tisíce dolarů. Ze Spojených států pro frekvenci 1 Zdeněk Kratochvíl.
2: A poprvé se dnes ve finále uskuteční poločasová show po vzoru Super Bowlu. Ta by mohla protáhnout až na půl hodiny.
0: Frekvence 1. Počasí.
2: Jak zaznělo na začátku zpráv, dnes platí varování před silnými bouřkami. Zpočátku bude dnes polojasno, v západní polovině Čech a postupně i jinde oblačno až zataženo. Občas zaprší nebo čekáme přehánky. Odpoledne a večer bude od západu ubývat srážek i oblačnosti. Nejvyšší teploty v západní polovině Čech vystoupí na 17 až 21 stupňů. Jinde v Čechách naměříme až 25. Na Moravě a ve Slezsku teploměr ukáží i 29 stupňů.
0: Frekvence 1. Doprava.
2: Pozor, dejte na D1.
5: Dopravní nehoda osobního vozidla se vyšetřuje na dálnici D1 na 101. kilometru ve směru na Prahu. Projíždíte s opatrností, jinak jsou dálnice plynulé, průjezdné, bez nehod a bez kolon. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
2: A po zprávách je tu ráno na Frekvenci 1 s Petrem Wagnerem.
1: Krásné dobré jitro, víte co? Dejte si nějakou dobrou ranní kávu nebo čaj, kdo hovíte zrovna kafe. Já vám k tomu budu hrát skvělou muziku. Můžete si dopřát i snídaní, myslím si, že vám to bude příjemně ladit pospolu. Leony, Don't Worry, Nightwork anebo Backstreet Boys právě teď otevírají 6. hodinu ranní víkendového rána na Frekvenci 1. Příjemný poslech.
0: Víkendové ráno. A Petr Wagner.

0: Tohle je Rádio Frekvence 1 a tohle je taky nedělní víkendové ráno. S vámi už Petr Wagner. Společnost vám taky dělá bezvadná ranní muzika. Co si budeme za malou chvíli? Miley Smith a Neil Horan, Celine Dion, anebo sázka na jistotu, čili na českou muziku. Lucie Bílá a Útěk. Včera jsem viděl na Instagramu, jak měla romantickou procházku se svým partnerem Radkem Filipem. No, můžete se podívat. No a právě k té vaší třeba nedělní kávičce, ranní snídaní, nebo prostě jenom tak do uší další informace o tom dnešním počasí. A zároveň pozor taky varování meteorologů ohledně silných bouřek, které mohou být doprovázeny nárazy větru nebo menšími kroupami. Jo, výstraha meteorologů platí na celém našem území s výjimkou severozápadní poloviny Čech. Podrobnosti o teplotách, bouřkách si řekneme za malou chvíli. Jo a k tomu se třeba taky za chvilku dozvíte více o novém trendu mladých lidí, kteří čím dál tím více vyhledávají aplikace, které simulují různé činnosti v reálném životě, aniž by uživatelé za to museli skutečně zaplatit nebo něco dělat. Jo, neskutečný módní trend. Více už taky za minutku, tak držte víkendové ráno s Frekvencí 1.
1: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
2: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
3: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.

0: vám hraje vaše víkendové radiofrekvence 1 v nedělním ránu. Za malou chvíli více o nových aplikacích pro mladé, které vlastně jenom simulují různé činnosti v reálném životě. Co se týká dnešního počasí, tak polojasno až skoro jasno, na západě, severozápadě oblačno až zataženo, místy přehánky nebo bouřky během dne, od severozápadu zataženo, na většině území déšť, místy bouřky, pozor, odpoledne a večer od severozápadu ubývání srážek až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 19 až 24, na Moravě a ve Slezsku před frontou 25 až 29, na jižní Moravě tamto povyskočí až na 30 stupňů Celsia. Co dalšího nového? Je tady Kateřina a krátké zprávy frekvence 1 o 6:30.
1: Dobré ráno. Rozhodnutí o tom, zda bude znovu kandidovat na nejvyšší ústavní funkci, oznámí prezident Petr Pavel podle něj ve vhodném čase příští rok. Řekl to v debatě na festivalu Colors of Ostrava. V tuto chvíli je podle něj ještě brzy. Prezidentské volby budou v Česku na začátku roku 2028. Počet obětí dvou červnových zemětřesení ve Venezuele vzrostl na 5119. Informoval o tom šéf parlamentu Rodriguez. Počet zraněných zůstává nezměněn na 16 740 lidech. Do velké ceny Belgie Formule 1 dnes z prvního místa na startu vyjede lídr v šampionátu Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu. Spolu s 19-letým Italem se v 15 hodin do přední řady připraví taky Nizozemec Max Verstappen z Red Bullu.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Provoz je aktuálně klidný bez zdržení.
3: Aktuálně jsou všechny dálnice plynulé, průjezdné, bez nehod a bez kolon. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
2: Frekvence.

6 hodin, k tomu 43 minut a společně s víkendovou frekvencí 1 zamíříme až do Jižní Koreje. Lidé tady totiž čím dál častěji vyhledávají zvláštní aplikace. Zvláštní v tom smyslu, že tyhle nové aplikace simulují různé činnosti jako v běžném reálném životě, aniž by to uživatelé skutečně museli dělat. Jde například třeba, já nevím, jak tady čtu, o služby s rozvozem jídla, kde lze normálně objednávat jídlo, ale nakonec se za to nezaplatí. Žádné jídlo samozřejmě taky nakonec nedorazí. Převážně, kdo tuhle aplikaci využívá, tak je mladá generace, která je prý natolik uvláčená životními strastmi, že začaly vyhledávat relaxaci u aplikací, které ve výsledku vlastně nic nedělají. Říkají se jim dopaminové weby nebo aplikace a jejich jediným cílem je poskytnout uživatelům jaksi sklidnění a úlevu právě při tom objednávání. Jde zkrátka jenom o další krok v rámci současné online společnosti, která žije pod vlivem neustálé stimulace. Já teďka budu taky stimulovat vaše ušní smysly a to další skvělou muzikou, protože do celé, čili do 7 hodiny raní ještě stihneme třeba z té české partičku Jelen, Za tebou, Get Fair, anebo jednu hudební retrospomínku skupina Scorpions.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Ty největší hity posledních let.
1: Po svět je Hollywood. A v chci zahát.
2: Ale i hity legend pop music. The winner takes it all. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio

víkendové ráno na frekvenci 1, připravena další porce muziky po 7. Co to bude? Jasně, z té české asi nemusím představovat partičku Mandraže a Šrouby Matice.

0: z výborné komedie Noc v Roxbury. A nebo si dáme růžovlasou zpěvačku Pink. Lunu, kdo ví, tak si rozhodně počká.
1: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.
2: 7 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Je to tak, čas a prostor pro další ranní zprávy na Frekvenci 1. Kateřina Vavřínová, hezkou neděli.
3: Pěkné ráno. V Česku přibývá dobíjecích stanic pro elektroauta. Pařáky utnula studená fronta a komplikace hlásí D8 i Pražský okruh. Provoz dobíjecích stanic pro elektromobily v Česku letos dál roste. Provozovatelé největších sítí po polovině roku hlásí navýšení spotřeby o vysoké desítky procent. Roste i počet dobíjení. Pokračuje rovněž výstavba nových stanic, kterých je nyní v Česku asi 3700. Vyplývá to z aktuálních informací provozovatelů pro Českou tiskovou kancelář. I přes rychlý růst provozu Česko v hustotě elektromobility nadále zaostává zejména za státy západní a severní Evropy. Pardubice chtějí vybudovat celoroční kluziště. Hala má nabídnout i moderní tělocvičny.
4: Plány se zrodily jako reakce na nutnou opravu malé hokejové haly. Cenu rekonstrukce odborníci odhadli na 20 milionů korun a tak se začalo uvažovat o zcela novém sportovišti. Ledová plocha by pak v novém multifunkčním centru měla sloužit celoročně. V dalším patře by navíc vznikly dvě tělocvičny, které by se díky modulárnímu systému hřič dali snadno spojit a flexibilně využívat. K tomu má zdejší rozvojový fond rozpracovaný nápad na sportovní ubytovnu. Oldřich Tomáš, Frekvence 1.
3: Pařáky v Česku i jinde v Evropě utnula studená fronta. Chladné počasí vyvrcholí příští týden. Denní maxima se u nás v Česku budou pohybovat jen kolem 20 stupňů. Noční teploty mohou klesat přibližně k 10 a přibude taky srážek. Naopak jihozápad Evropy čeká letos už čtvrtá vlna veder. Barbora Krejčíková postoupila v Aténách po druhé během měsíce do finále turnaje WTA Tour. V dnešním semifinále česká tenistka porazila 6-1, 4-6, 6-3 nejvýše nasazenou dánku Kláru Tausonovou, páteční přemožitelku Sáry Bejlek.
2: Frekvence 1. Počasí.
3: Zpočátku bude polojasno, postupně se ale zatáhne. Čekáme občasný déšť a přehánky. V západní polovině Čech ojediněle, jinde se místy objeví i silné bouřky. Odpoledne a večer bude od západu ubývat srážek i oblačnosti. Denní maxima budou rozdílná. V západní polovině naměříme maximálně 21 stupňů, jinde v Čechách budou maxima 21 až 25 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku naměříme maxima mezi 25 až 29 stupně.
2: Frekvence 1. Doprava.
3: A krátce po 7 hodině míříme na dálnice.
5: Dopravní nehoda osobního vozidla se vyšetřuje na dálnici D8 na 8,5 km. Ve směru na Prahu. Pražský okruh je uzavřený v úseku mezi 20.5. a 16. kilometrem ve směru k dálnici D1 a mezi 16.5. až 18.5. kilometrem ve směru k Ruzyni. Důvodem jsou demoliční práce na mostech. Provoz bude veden po značené objízdné trase. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
3: Ze zpráv je to vše. Od mikrofonu Frekvence 1 se opět hlásí Petr Wagner.
0: Krásné dobré jutro vám všem. Příjemný poslech, taky dobrou chuť k vaší ranní nedělní snídani. To podstatné už teď zaznělo ve zprávách Frekvence 1. Samozřejmě to další podstatné, to je muzika Frekvence 1, opět nachystaná Robbie Williams, Mandraže, anebo právě teď otevíráme 7. hodinu ranní David Guetta a Sia, Beautiful People na Frekvence 1.

6 minut, tohle je vaše rádio Frekvence 1. Máte v uších taky nedělní ráno s datem 19. července, kdy svátek má Čeněk. Všechno nejlepší i vám, kteří máte třeba dneska narozeniny. V dárkovém balení vám pošlu muziku za malou chvíli, Meghan Trainor, Hedeway anebo Queen Radio Gaga. Pařáky v Česku, jinde v Evropě utnula podle meteorologů studená fronta, chladné počasí vyvrcholí příští týden, denní maxima se u nás v Česku prý budou pohybovat jenom kolem 20, noční teploty mohou klesat přibližně až k 10 stupňům a přibude taky více srážek. Naopak jihozápad Evropy čeká letos už čtvrtá vlna veder. No a k tomu cestování se rozhodně budou hodit věci, které rozhodně využijete. Myslím si, repelenty, voděodolné náplasti a další věci. Co pro to budete muset udělat, nebo respektive jak k těmto věcem přijít, to vám prozradím na Frekvenci 1 už krátce po půl osmé. Tak držte vlnu.

0: tady půl osmá na frekvenci 1. Za malou chvíli další porce muziky. Krištof a taky skupina Pink, Elton John, nebo pardon, Sir Elton John. A za malou chvíli taky ve víkendovém ránu vyrazíme na oblíbenou labskou cyklostezku. Navíc budete moci i něco vyhrát. Více vám ale prozradím za malou chvíli, což znamená krátce po půl osmé, tak rozhodně držte vlnu společně s frekvencí 1. Je tady půl osmá, čas a ideální prostor na to dát si krátké zprávy frekvence 1.
1: Dobré ráno, vláda chce nově upravit podmínky pro pobyt vojáků cizích ozbrojených sil v České republice. Podrobnosti přidáme ve zprávách v 8. Spojené státy v noci ze soboty na dnešek zahájily novou sérii úderů na Irán. Oznámilo to oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě. Chtějí tím potrestat Teherán za smrt dvou amerických vojáků v Jordánsku, kteří zemřeli při pátečních iránských útocích. Britsko-americký influencer Andrew Tate a jeho bratr Tristan byli v noci na dnešek zadrženi federálními úřady v Miami. Informovala o tom agentura AP. Britská prokuratura již požádala o vydání bratrů kvůli obvinění ze znásilnění a obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování.
2: Frekvence 1.
3: Doprava.
1: S uzavírkou počítejte na Pražském okruhu.
4: Stále počítejte s uzavřeným úsekem Pražského okruhu z důvodu bourání na vjezdu obou směrně mezi 16. a 20. kilometrem. Uzavírka by měla končit dnes okolo poledne. Objízdné trasy jsou vyznačeny. A z opatrností projíždějte na 8,5. kilometru dálnice D8, kde se došetřuje dopravní nehoda osobního vozidla z Ústí nad Labem na Prahu. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.

0: 43 minut úplně přesně. No a jenom připomínám, že každou neděli až do 2. srpna vyráží náš kolega Ondra za posluchači na výletní místa po celém širém Česku. No a dnes už je také na cestě. Ondro, hezké dobré ráno. Kam máš dneska namířeno a co sebou vezeš? Slyšíme se?
1: Dobré ráno, Peťo. Ahoj všichni posluchači. No tak je to pravda. Dneska vyrážím do Litoměřic za cyklisty, konkrétně na oblíbenou labskou cyklostezku, která vede přes Litoměřický střelecký ostrov. No a pro prvního z vás, co dorazíte za mnou na místo, mám poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun a pro ty ostatní budu mít minimálně další produkty Dr. Max, a to jsou třeba opalovací krémy, repelenty, voděodolné náplasti, prostě všechno, co se o prázdninách na výlety hodí. Teďka dobře poslouchejte, zaparkuju totiž právě na Litoměřickém střeleckém ostrově poblíž tenisových kurtů a poznáte mě tradičně podle našeho žlutého auta frekvence 1, na sobě budu mít také žluté frekvenční tričko a dorazíme na místo ve 14 hodin, tak se tam vidíme ještě jednou, Střelecký ostrov Litoměřice. Těším se na všechny a hlavně na toho prvního. Tak čau.
0: Tak šťastnou cestu, jenom zopaku připomenu, dneska ve 14 hodin Litoměřice, labská cyklostezka. Vyhlížejte

Frekvenční offroad, to je obrovské žluté auto, rozhodně to nemusíte přehlídnout. A jenom dodám, že partnerem soutěže je Dr. Max. Vybavte se na léto v lékárnách Dr. Max, ať už vyrážíte k vodě, na aktivní dovolenou, na výlet nebo na festival. V lékárnách Dr. Max vám navíc rádi odborně ještě poradí.

0: Rádio Frekvence jedné za malou chvíli, opět zprávy, podíváme se společně taky na dopravu, ale hlavně na muziku. Kapela Slza a fotky v příští hodině, jakožto další skvělá ranní muzika. Společně s nimi taky Kaoma a Labáda. Jasně, kdysi se to tancovalo i na základních školách. No a tak když zamíříme zpátky do minulosti, tak se podíváme i na 24/7. Bude toho mnohem víc, stačí držet vlnu společně s Frekvencí 1 a další porce muziky do vašich uší.
1: 8 hodin, Frekvence 1, zprávy.
0: Předtím vším ale další čerstvé ranní zprávy společně s Kateřinou Vavřínovou na Frekvenci 1.
2: Dobré ráno. Vláda chce upravit podmínky pro pobyt vojáků ze zahraničí v Česku. Mistrovství světa ve fotbale míří do finále a pozor, dejte stále na D8 před Prahou. Vláda chce nově upravit podmínky pro pobyt vojáků cizích ozbrojených sil v České republice. Ministerstvo obrany má do poloviny roku 2028 připravit nový zákon, který bude řešit podmínky jejich pobytu na českém území i provádění obranných dohod se Spojenými státy a NATO. Vyplývá to z usnesení, které kabinet schválil tento týden. Počet lidí odsouzených k nepodmíněnému trestu se od začátku roku mírně snížil. Přispěla k tomu trestní reforma, která zmírnila postihování opakovaných drobných krádeží a neplacení výživného. České věznice jsou přesto zaplněné přibližně z 97%, píše to web veřejnoprávní televize. Obliba nákupu chat a chalup roste. Nejčastějšími pořizovateli rekreačních objektů jsou tradiční chataři nebo investoři. Velkou skupinou jsou ale i lidé, kteří kvůli nedostupnému bydlení ve městě volí přesun na venkov. Nejčastěji se s takovým scénářem setkávají realitní makléři v Praze, píše web CNN Prima News. Fotbalisté Anglie na světovém šampionátu v utkání o třetí místo po historické přestřelce udolali Francii 6-4 a dneškem vyvrcholí světový šampionát, a to zápasem mezi Španělskem a Argentinou od 21 hodin našeho času. FIFA hlásí rekordní účast na tomto mistrovství.
3: Letošní světový šampionát se podle prezidenta FIFA hodně povedl a předčil veškerá očekávání. Na zápasy dorazilo přes 6,5 milionů diváků, což je rekordní číslo. Na každé utkání přišlo v průměru asi 65 tisíc lidí a obsazenost stadionu byla skoro 100%, nejvíc v historii této akce. U televizních obrazovek sledovalo mistrovství světa 6 miliard lidí po celém světě, to je další překonaný rekord. Ceny některých vstupenek na dnešní finále se vyhouply až na 10 tisíce dolarů. Ze Spojených států pro Frekvenci 1 Zdeněk Kratochvíl.
2: Poprvé se také ve finále uskuteční poločasová show po vzoru Super Bowlu, která by mohla protáhnout přestávku až na půl hodiny.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Počátku bude polojasno, v západní polovině Čech a postupně i jinde čekáme oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami. Platí také varování meteorologů před silnými bouřkami, silným větrem a menšími kroupami. Odpoledne a večer bude od západu ubývat srážek i oblačnosti. Nejvyšší teploty v západní polovině Čech vystoupí na 17 až 21 stupňů. Jinde v Čechách naměříme až 25, na Moravě a ve Slezsku teploměry ukáží i 29. Stupňů.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Na D8 došetřují nehodu.
4: S opatrností projíždějte na 8,5 kilometru dálnice D8, kde se došetřuje dopravní nehoda osobního vozidla z Ústí nad Labem na Prahu. A na dálnici D7 na 6,5 kilometru se vyšetřuje dopravní nehoda osobního vozidla do Spodidel ze Slaného na Prahu. A stále počítejte s uzavřeným úsekem Pražského okruhu z důvodu bourání nadjezdu obousměrně. Mezi 16. a 20. kilometrem uzavírka by měla končit dnes kolem poledne. Objízdné trasy jsou vyznačeny. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
2: Po zprávách posloucháte ráno na Frekvenci 1 s Petrem Wagnerem.
0: Děkuji za slovo, vám všem příjemný poslech, hezké nedělní, i když teď ráno takové upršené, deštivé ráno. Každopádně pokusíme se ho vylepšit, alespoň skvělou muzikou Frekvence 1. Kaoma Lambáda, sliboval jsem, připravená Wet Wet Wet, Love Is All Around a taky Slza a fotky tady jsou na Frekvenci 1.

14 minut, tohle je Rádio Frekvence 1, tohle je taky nedělní víkendové ráno. S vámi už taky i Petr Wagner. Společnost vám dělá opět další skvělá porce bezvadné raní nedělní muziky, jako třeba činasky Selhání, DJ Agostino nebo Rod Stewart za malou chvíli. No a k vaší nedělní kávečce, nebo možná snídani, nebo prostě jenom tak, do uší také informace o tom dnešním počasí a zároveň varování meteorologů ohledně silných bouřek, které mohou být doprovázeny nárazy větru nebo menšími kroupami. Výstraha meteorologů platí pro většinu našeho území s výjimkou severozápadní poloviny Čech. Podrobnosti o teplotách, bouřkách si řekneme za malou chvíli. No a k tomu se třeba také v téhleté hodině dozvíte. Jestli se chystáte během prázdnin do Španělska, tak byste měli vědět, že andaluských nebo na andaluských plážích mají chytré sprchy. Co to pro vás jako pro turisty znamená, co to obnáší, tak to vám prozradím už krátce kolem 8:30 na frekvenci 1. Tak držte vlnu.

0: 8 hodin 29 minut, jak jsem sliboval v úvodu téhleté 8 hodinky ranní, pojďme se taky společně podívat na to dnešní nedělní počasí s datem 19. července. Co nám predikují meteorologové? Polojasno až skoro jasno teď ráno, na západě, severozápadě oblačno až zataženo, místy přehánky nebo bouřky. Během dne od severozápadu zataženo, na většině území déšť nebo přehánky, místy bouřky, v jihovýchodní polovině území dokonce prý silné. Později odpoledne a večer od severozápadu ubývání srážek a vyjasňování, jinak taky obrovské varování, pozor, silné bouřky budou doprovázet hlavně nárazy větru až 80 km v hodině. Jinak nejvyšší denní teploty 19 až 24 na Moravě a ve Slezsku před frontou 25 až 29, no a na jižní Moravě až 30 stupňů Celsia. Co dalšího nového? Pojďme na krátké zprávy. Frekvence 1:30, Kateřina.
1: Pěkné ráno. Ministři by na zítřejším jednání vlády mohli schvalovat reakci na kompetenční žalobu, kterou prezident Petr Pavel podal u ústavního soudu v souvislosti s tím, že ho vláda nezařadila do delegace na summit NATO v Ankaře. Nakonec podle verdiktu soudu součástí delegace byl. Německo vyhlásilo vysoký stupeň ohrožení útoky. Jak psali novinky.cz s odkazem na prohlášení německé ministra vnitra, terčem útoku může být německá infrastruktura, instituce i jedinci. Praha 7 získala stavební povolení na bytový dům s 62 byty. Stát bude v ulici Za Papírnou, nedaleko metra nádraží Holešovice. Nájemní byty budou určené pro handicapované, seniory i samoživitelky. Radnice očekává, že náklady na výstavbu budou okolo 250 milionů korun.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Komplikace hlásí z D7, víc řekne Petra.
3: Na dálnici D7 na 6. kilometru se došetřuje dopravní nehoda osobního vozidla z dosvodidel ze Slaného na Prahu. Projíždějte opatrně. A taktéž pozorněte na dálnici D8 na 8,5 kilometru se došetřuje dopravní nehoda osobního vozidla z Ústí nad Labem na Prahu. A stále počítejte s uzavřeným úsekem Pražského okruhu z důvodu bourání nadjezdu obousměrně mezi 16. a 20. kilometrem. Objízdné trasy jsou vyznačeny. Z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Petra.

0: Ranní víkendová nebo pro někoho dopolední pohodička na vlnách Rádia Frekvence 1 a taky v doprovodu té nejlepší muziky, ale i v hodině příští, třeba konkrétně z One Direction a nebo taky Markem Ztraceným a nebo Taylor Swift. Bude toho mnohem víc, stačí jenom držet vlnu společně s námi.
1: 9 hodin, Frekvence 1, zprávy.
0: Přednost mají, ano, zprávy Frekvence 1. Kateřina Vavřínová, vám všem hezkou neděli.
2: Dobré ráno, na Česko se ženou bouřky. V Miami byl zadržen influencer Andrew Tate i jeho bratr. A pozor, dejte na nehodu na D5 a D7. Česku hrozí dnes silné bouřky, které mohou být doprovázené nárazy větru nebo menšími kroupami. Výstraha meteorologů platí pro většinu území s výjimkou severozápadní poloviny Čech. Více řekl Marian Sandev z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: V neděli očekáváme už v dopoledních nebo poledních hodinách postup rozsáhlejšího bouřkového systému přibližně z oblasti jihozápadních Čech východním směrem přes Vysočinu až na Moravu, kam dorazí odpoledne. Dominantním nebezpečným jevem budou vysoké nárazy větru i přes 70 km v hodině, které by mohly být plošnější.
2: Na jižní Moravě v důsledku suchého a teplého počasí přetrvává zvýšené riziko vzniku a šíření požárů. Pardubice chtějí vybudovat celoroční kluziště. Hala má nabídnout i moderní tělocvičny.
4: Plány se zrodily jako reakce na nutnou opravu malé hokejové haly. Cenu rekonstrukce odborníci odhadli na 20 milionů korun a tak se začalo uvažovat o zcela novém sportovišti. Ledová plocha by pak v novém multifunkčním centru měla sloužit celoročně. V dalším patře by navíc vznikly dvě tělocvičny, které by se díky modulárnímu systému hřišť daly snadno spojit a flexibilně využívat. K tomu má zdejší rozvojový fond rozpracovaný nápad na sportovní ubytovnu. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
2: Britsko-americký influencer Andrew Tate a jeho bratr Tristan byli v noci na dnešek zadrženi federálními úřady v Miami. Informovala o tom agentura AP. Britská prokuratura již požádala o vydání bratrů kvůli obvinění ze znásilnění a obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování. Bratři se měli z těchto činů provinit v období od července 2010 do srpna 2017. Do velké ceny Belgie Formule 1 dnes z prvního místa na startu vyjede lídr šampionátu Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu. Spolu s 19-letým Italem se v 15 hodin postaví do přední řady Nizozemec Max Verstappen z Red Bullu.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Přes den čekáme oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami. V západní polovině Čech ojedinělé, jinde místy bouřky, a to i silné, jak zaznělo na začátku zpráv. Odpoledne a večer bude od západu ubývat srážek i oblačnosti. Denní maxima dnes rozdílná. V Čechách naměříme 21 až 25 stupňů. V západní polovině naměříme maximálně 21 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku se naopak denní maxima zastaví i na 29 stupňů.
5: Frekvence 1. Doprava.
2: Nehodu šetří na D5 a D7.
6: Dopravní nehoda osobního vozidla mimo komunikaci se vyšetřuje na 12,5 kilometru dálnice D5 z Plzně na Prahu. Projíždějte opatrně. A taktéž na dálnici D7 na 6. kilometru se došetřuje dopravní nehoda osobního vozidla do Svodidel ze Slaného na Prahu. A stále počítejte s uzavřeným úsekem Pražského okruhu z důvodu bourání nadjezdu obou směrně mezi 16. a 20. kilometrem. Objízdné trasy jsou vyznačeny. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
2: Posloucháte nedělní Frekvenci 1 s Petrem Wagnerem.
0: Krásné dobré intro, nebo krásné dobré dopoledne, jak kdo to cítíte a vnímáte právě teď. 9 hodin 4 minuty máme po zprávách, před námi naopak další porce muziky John Osborne, Wine Direction, anebo právě teď otevíráme 9. ranní víkendového vysílání na Frekvenci 1 Leanne Rimes.

0: 12 minut, čtvrt na 10, jinými slovy, tohle je vaše rádio Frekvence 1, máte v uších pro změnu nedělní ráno s datem 19. července, kdy svátek má Čeněk. Všechno nejlepší i vám všem, kteří třeba dneska slavíte narozeniny, tak v dárkovém balení posílám muziku, třeba Marek Ztracený, originál Anastasia, anebo i Rager Always. Pařáky v Česku i jinde v Evropě utnula pro změnu tentokrát studená fronta. Chladné počasí vyvrcholí prý příští týden podle meteorologů. Denní maxima se u nás v Česku budou pohybovat kolem jenom 20 stupňů Celsia. Noční teploty mohou klesat přibližně k 10. No a přibude také srážek. Naopak jihozápad Evropy čeká letos už čtvrtá vlna veder. No a zase na druhou stranu, co se týká toho počasí u nás, ideální na cestování. Já vám prozradím, co nás Čechy letos nejvíce baví právě na tom cestování a jaké jsou ty nej, čili top destinace. Ve víkendovém ránu na Frekvenci 1 zase taková malá inspirace na to, kam vyrazit, udělat si zajímavý výlet, a to vám prozradím kolem zhruba 9:30. Tak držte vlnu.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
3: I letos v létě jedeme za vámi.
4: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
3: Radio Kempy Frekvence 1.
4: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi. A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
5: Zastavte se na OMV pro osvěžující ledovou kávu Viva. Kupte si ji s aplikací MyStation a zapojte se do soutěže. Ve hře je 500 000 korun.
6: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
7: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
8: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
9: 250 000 lidí už se zaregistrovalo na můj.blesk.cz. A co vy? Čtěte exkluzivní články, které jinde nenajdete. Soutěžte o ceny za 100 000 nebo o vstupenky na špičkové filmy a koncerty. A získejte přístup k jedinečným výhodám. Zaregistrujte se zdarma na můj.blesk.cz. Zabere to jen pár vteřin. Můj blesk.

0: víkendová frekvence 1, vám všem příjemný poslech, hezké ráno. Schválně tipněte si, jaké destinace na cestování nejvíce lákají nás Čechy. Jaké jsou to dá se říct, ty nejzajímavější destinace, top destinace pro letošní rok. Několik tipů z nového aktuálního průzkumu vám přidám už za minutku na frekvenci 1. Když jsem zmínil to cestování, je dobré vědět, jaké vás dneska čeká počasí, ať vás to někde nezaskočí. Podle meteorologů počítejte teď ráno na západě, severozápadě s oblačnou zataženou oblohou, místy přehánky nebo bouřky, během dne od severozápadu zataženo, na většině území déšť nebo přehánky s bouřkama, později odpoledne večer od severozápadu ubývání srážek až do vyjasňování, jinak pozor, silné bouřky budou doprovázené hlavně nárazy větru o síle až 80 km v hodině. Nejvyšší denní teploty 19 až 24 na Moravě a ve Slezsku, před frontou 25 až 29 stupňů, no a na jižní Moravě dokonce až 30 stupňů Celsia. Co dalšího nového? Pojďme na zprávy frekvence 1:30.
1: Dobré dopoledne. Rusko v noci na dnešek při útoku na ukrajinské hlavní město Kyjev vypálilo největší počet balistických raket od začátku plnohodnotné invaze v únoru 2022. Uvedl to na síti X ukrajinský ministr zahraničí, podle kterého Rusko vyslalo zhruba 40 balistických střel. Útok si vyžádal mrtvé i zraněné. Rozhodnutí o tom, zda bude znovu kandidovat na nejvyšší ústavní funkci, oznámí prezident Petr Pavel podle něj ve vhodné čase příští rok. Řekl to v debatě na festivalu Colors of Ostrava. V tuto chvíli je podle něj ještě brzy. Prezidentské volby budou v Česku na začátku roku 2028. Šťastný cestující si z Las Vegas odvezl pohádkovou výhru, a to aniž by ve skutečnosti do tohoto města vůbec vkročil. Při přestupu na tamním letišti si pouze krátil chvíli a zkusil štěstí u výherního automatu a vyplatilo se. Vyhrál víc než 3 milionů dolarů, píší novinky.cz.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Opatrní buďte na D8.
3: S opatrností projíždějte na dálnici D8 na 8,5 kilometru se došetřuje dopravní nehoda osobního vozidla z Ústí nad Labem na Prahu. A stále počítejte s uzavřeným úsekem Pražského okruhu z důvodu bourání nadjezdu obousměrně mezi 16. a 20. kilometrem. Uzavírka by měla končit dnes okolo poledne. Objízdné trasy jsou vyznačeny. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.

0: 9 hodin, k tomu 43 minut, tohle je víkendové ráno, nebo pro někoho už dopoledne na frekvenci 1. Nemalou část jara to vypadalo, že bude v Evropě v létě nedostatek leteckého paliva, mluvilo se o ohrožení letní turistické sezóny. Realita je ale nakonec trošku jiná, ani ne tak vzdálená, černá, jak se původně plánovalo, naopak. Podle zástupců českých cestovních kanceláří jsou ceny zájezdů srovnatelné jako loni, poptávka po nich dokonce stále roste. Zatímco po vlastní ose láká Čechy cestovat hlavně do Chorvatska či sousední země, s cestovními kancelářemi vyrážejí zejména jaksi turisté nebo lidé do Itálie, Španělska, na řecké ostrovy, do Turecka a Egypta. Jinak, jak jsem se díval, tak podle průzkumu Češi často volí all-inclusive resorty, ale jsou ochotni také vyzkoušet i nové destinace, pokud se do nich dostanou pohodlně a cena je prý hodně lákavá. Jinak celý průzkum by se dal asi určitě shrnout tím, že správný Čech má odovolené tři přání. Jemný písek, čistou vodu a aby se mu nerozbila míchačka.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
2: Celý můj život plave na vodě. Mám vítr slidí,
3: co... Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: jednu devadesátku Prince Talačovou a Marky Mark. To je muzika, na kterou se můžete těšit už po 10. hodině, co nevidět zprávy.
1: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
2: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: A mají pořád co rozebírat.
3: Hlavně on už je skoro stejně vysoký jako já. Je těžký a já ho každý ráno doslova musím tahat z postele.
4: A tak to už taky nemusím.
2: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
3: A tak jako kdo ho má furt omlouvat, rodinné důvody, návštěva lékaře, nechtělo se mu.
4: Je to trapný, no.
3: No, je to trapný. Jsem mu říkal, vydrž
4: tak
3: to.
4: Mu zlom nohu.
1: Jana Knížková a Vojta Effler.
2: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.
5: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.
6: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
7: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
8: 250 000 lidí už se zaregistrovalo na můj.blesk.cz. A co vy? Čtěte exkluzivní články, které jinde nenajdete. Soutěžte o ceny za 100 000 nebo o vstupenky na špičkové filmy a koncerty. A získejte přístup k jedinečným výhodám. Zaregistrujte se zdarma na můj.blesk.cz. Zabere to jen pár vteřin. Můj blesk.
1: 10 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A Katka Vavřínová, pěkné dopoledne. Dobré dopoledne. V Česku pokračuje výstavba dobíjecích stanic pro elektroauta. Tropické teploty utne studená fronta a komplikace hlásí z D8 a Pražského okruhu. Provoz dobíjecích stanic pro elektromobily v Česku letos dál roste. Provozovatelé největších sítí po polovině roku hlásí navýšení spotřeby o vysoké desítky procent. Roste i počet dobíjení a pokračuje rovněž výstavba nových stanic, kterých je nyní v Česku asi 3700. Vyplývá to z aktuálních informací provozovatelů pro Českou tiskovou kancelář. I přes rychlý růst provozu Česko v hustotě elektromobility nadále zaostává zejména za státy západní a severní Evropy. Hradec Králové má další archeologickou senzaci. Přípravy obchvatu objevil rondel starší než egyptské pyramidy.
9: No ale 7000 let starého rondelu nadchl odborníky a mobilizoval veřejnost. Jde totiž dokonce o předchůdce legendárního anglického Stonehenge. Přesto má unikátní místo ve čtvrti Kukleny padnout kvůli stavbě důležité silnice, která je podmínkou pro vznik obchodního centra, a tak je na stavbu velký a vlivný tlak. Za záchranu rondelu už proto vznikla petice a ministerstvo se zabývá předmětem na jeho prohlášení kulturní památkou. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
0: Pařáky v Česku i jinde v Evropě utnula studená fronta. Chladné počasí vyvrcholí příští týden. Denní maxima se u nás v Česku budou pohybovat jen kolem 20. Noční teploty mohou klesat přibližně k 10 stupňům a přibude taky srážek. Naopak jeho západ Evropy čeká letos už 4. vlna veder. Fotbalistům pražské Slavie bude na startu sezóny zhruba 6 týdnů chybět levý obránce David Jurásek. Český reprezentant léčí svalové zranění, které utrpěl při tréninku na mistrovství světa v Americe. Zhruba stejnou dobu bude českému šampionovi ze zdravotních důvodů scházet jedna z letních posil Oskar Kubiak. Uvedl to klub na své sociální síti.
1: Frekvence 1.
2: Počasí.
0: Zpočátku bude polojasno, v západní polovině Čech a postupně i jinde čekáme oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami. V západní polovině Čech ojediněle jinde místy čekáme bouřky, a to i silné. Odpoledne a večer bude od západu ubývat srážek i oblačnosti. Nejvyšší teploty v západní polovině Čech 17 až 21 stupňů. Jinde v Čechách naměříme až 25 a na Moravě a ve Slezsku Česku, tam teploměry ukážou až 29 stupňů.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
0: Krátce po 10. hodině míříme na silnice.
10: S opatrností projíždějte na dálnici D8 na 8,5 km se došetřuje dopravní nehoda osobního vozidla z Ústí nad Labem na Prahu. A stále počítejte s uzavřeným úsekem Pražského okruhu z důvodu bourání nadjezdu obou směrně mezi 16. a 20. kilometrem. Uzavírka by měla končit dnes okolo poledne. Objízdné trasy jsou vyznačeny. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.

0: 6. července slaví narozeniny, tak mu můžete popřát přes vysílání Frekvence 1. Vzkazy s přáním připište na 739 736 3444 a nebo můžete taky využít hlasovku.
1: To nejlepší z muziky a Veronika

0: Frekvenci 1. No a my jsme na začátku měsíce odstartovali naši šňůru po českých a moravských kempech, naše radiokempy Frekvence 1. Byli jsme za vámi už v Rožnově pod Radhoštěm, taky na Lipně a další zastávka bude už tuhle středu v kempu Stříbrný rybník. Tam opět rozložíme naše pódium, odkud pro vás budeme živě vysílat. Těšit se za mikrofonem můžete tentokrát na Janu Knížkovou s Vojtou Eflerem. No a čeká vás během celého odpoledne spoustu soutěží o hodnotné ceny, kelímky štěstí, táborák, špekáčky, no a samozřejmě letní pohoda, o kterou se navíc od 19 hodin postará Michal Hrůza s kapelou Hrůzy. Takže to znamená, sečteno potrženo, pokud nemáte program, doražte tuto středu 22. července do kempu Stříbrný rybník. Vstup je zdarma, moc se na vás těšíme a všechny informace najdete na webu Frekvence 1.
1: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.

0: kdo ze známých osobností dneska slaví narozeniny a taky kdo z vašich blízkých. Takže pokud o někom víte, můžete stále ještě psát vaše přání na číslo 736-3444.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: Teď ale pokud jste právě za volantem a míříte někam na cesty, jdeme zkontrolovat hlavní tahy.
2: Stále počítejte s uzavřeným úsekem Pražského okruhu z důvodu bourání nadjezdu obou směrně mezi 16. a 20. kilometrem. Objízdné trasy jsou vyznačeny. Jinak je provoz na všech dálnicích plynulý a bez kolon. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
0: Tak jezděte opatrně a z Frekvence 1 vám přejeme šťastnou cestu.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.
3: Ahoj, tady je Kateřina Marie Tichá. Přeju vám senzační bezstarostné léto s Frekvencí 1. Mažu stopy.

Vesnici. Tak holky, zdravíme vás z Frekvence 1. No a ať se dneska narodí co nejvíc miminek. Teď už je ale ten správný čas vám popřát. Všem oslavencům přeju krásné nedělní dopoledne. Jdeme přát těm, kteří jsou dnes o rok starší. Tak jaké osobnosti to jsou? 79 let slaví britský kytarista kapely Queen Sir Brian Harold May. V Anglii ještě zůstaneme. 50. narozeniny má dneska i herec Benedict Cumberbatch, který si zahrál hlavní roli ve filmu Code Enigmy. No a u nás přejeme všechno nejlepší Pavlovi Kukovi, bývalému profi fotbalistovi, kterému je dneska 58. let. A jdeme samozřejmě na vaše vzkazy, které jste nám poslali. Veronice Zoufalé, přejeme všechno nejlepší k dnešním 16. narozeninám. Krásné léto a volejbalové soustředění v Jeseníkách přejí rodiče. Tak my se předáváme, Verče, přejeme všechno nejvíc nejlepší. Další vzkaz, dnes nám slaví syn 10 let. K obědu bude Michalova oblíbená kachna, pak zákusky. Tak to píše Hana Český Brod. No tak to jsou teda rozkroje, panačku. Ideální sváteční oběd, no a samozřejmě sladká tečka na závěr, že jo, nesmí chybět. Tak přeju dobrou chuť a synovi krásné narozeniny. A poslední vzkaz tady mám ještě. Dobrý den, prosím, zahrajte něco pro mého syna Andrého, který dneska slaví 20. narozeniny. Andy, přejeme všechno nejlepší, mamka, táta a terka. Tak Andy mu přejeme také krásné kulatiny, pořádně to s rodinou oslavte, velkou oslavu, všechno nejvíc nejlepší. No a dneska 19. července podle kalendáře slaví svátek Čeněk se slovanským původem jména, která se překládá jako vítězící, a podle statistiky u nás je co málo přes 1500 Čeňků. Tak přejeme všechno nejlepší k svátku, no a všechno jen to nejhodně zdraví, štěstí a lásky přeje na závěr Frekvenci 1 všem oslavencům. Užijte si to.

0: 11. hodina, pomalu, ale jistě klepe na dveře. S vámi je Frekvence 1 a přejeme vám pohodovou neděli. Tady muzika po celý, co budeme hrát, Katy Perry. Zahrají a zaspívají nám taky činasky. A dáme si i Wham. To je muzika mezi 11. a 12. Teď už pojďme na to, co se událo.
1: 11 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A ty má pro vás Láďa Jakub. Hezké dopoledne.
2: Krásné dopoledne. Meteorologové zpřísnili výstrahu před dnešními silnými bouřkami. Ministerstvo zemědělství by se v budoucnu chtělo více zaměřit na pěstování, zpracování a výzkum bílkovinových plodin. A v pondělí začne nově na pražské Štvanici hlavní soutěž ženského tenisového turnaje Live Sport Prague Open. A tady jsou detaily. Ještě jednou pěknou neděli s datem 19. července. Meteorologové před chvílí zpřísnili výstrahu před dnešními silnými bouřkami, a to pro jihovýchod a východ České republiky. Hrozí tam silné nárazy větru, větší kroupy a taky přívalové srážky. Hasiči jsou v případě silného větru, který může doprovázet očekávané bouřky, opět připravení na evakuace z objektů v okolí stále hořící výškové budovy ve Zlíně. Před dvěma dny takto evakuovali asi 20 lidí. Sílu větru hasiči dál měří s pomocí zařízení Českého hydrometeorologického ústavu, který řekl mluvčí krajských hasičů Kamil Tlušťák. Rozsáhlý požár budovy se sklady a kancelářemi hasiči likvidují 11. dnem. Trosky objektu, který se minulý týden na dvou místech zřítil, stále prolévají vodou. Ministerstvo zemědělství by se v budoucnu chtělo více zaměřit na pěstování, zpracování a výzkum bílkovinových plodin. Jde například o hrách nebo soju. Evropská unie nedávno představila proteinový plán, který chce posílit soběstačnost a odolnost Evropské unie v oblasti bílkovin. Cílem plánu je zvýšit domácí produkci bílkovinových plodin a rozvíjet jejich zpracování. I Česko je závislé na dovozu bílkovinových plodin. Potenciál pro růst produkce ale podle odborníků je zejména u soji. V severočeských Teplicích v pondělí začne oprava silnice první třídy číslo 13. Jde o hlavní tah pod Krušnými horami. Výměna asfaltu na zhruba půlkilometrovém úseku mezi hřbitovní a nákladní ulicí potrvá 2 měsíce a vyžádá si 26,5 milionu korun, a to bez daně. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová k tomu říká.
3: Na vozovce se vyskytují trhliny, výtluky a opotřebení povrchu, ke kterému přispívá stáří komunikace i vysoké dopravní zatížení. Práce na úseku dlouhém půl kilometru potrvají 2 měsíce a vyjdou na 26 milionů korun.
2: Za víc než pětinou útoků na tuzemské počítače s Windows v červnu stál program Cloud EIE, který slouží k šíření dalších škodlivých kódů, používaných nejčastěji ke krádežím dat. Na druhém místě byl s podílem 18% trojský kůň Agent URN a na třetím místě další stahovací kód Modiloader s 8%. Uvedla to bezpečnostní firma ESET. Pondělí začne nově na pražské Štvanici hlavní soutěž ženského tenisového turnaje Live Sport Prague Open. Titul na turnaji, který se letos přesunul k Negrelliho viaduktu z areálu pražské Sparty, obhajuje 21. hráčka světa Marie Bousková. Hraje se na tvrdém povrchu. Akce kategorie WTA 250 vyvrcholí finálovými zápasy v neděli 26. července. A Bousková k tomu dodala.
4: Myslím si, že ten turnaj je hrozně nabitý, těžký zápasy, takže první zápas bude prostě plná koncentrace, jít si pro to a určitě to bude těžký zápas, ať to bude, kdo to bude a samozřejmě tam bude publikum, takže vím, že bude určitě víc nervy, ale budu se s tím snažit prostě poprat, co nejlíp to půjde a doufám, že to vyjde.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Čeká nás polojasno a pozor na rozpouštějící se mlhy. Odpoledne naměříme teploty jen mezi 23 a 25 stupni Celsia. No a co nás čeká zítra? Zítra bude v jižní polovině území většinou polojasno, v severní polovině většinou oblačno, místy s přehánkami a teploty 18 až 23 na jihu Moravy maximálně 25 na horách kolem 12.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Královéhradecká D11 na trase od Jaroměře na Prahu hlásí porouchané odstavené auto. Opatrní buďte v Karlových Varech na Sovově stezce. Na místě je policejní hlídka kvůli nehodě dvou osobních vozů. A bouralo se i na D56 na 43. kilometru z Frýdku místku na Ostravu. Po nehodě se po silnici pohybuje větší množství lidí. Tak bezpečně dojeďte s F1. taky prázdninově naladěnou Veronikou Elhotovou.
0: Vítěze hitparády Frekvence 1 vám prozradím už za malou chvíli a v téhle hodině vám nabídnu taky tradiční rubriku věnovanou tiskovinám. Tak to je program před polednem na Frekvenci 1. Teď už ale zpátky k tomu nejlepšímu z muziky. Hezké dopoledne.
1: To nejlepší z muziky a

21, tak to můžete zjistit vždy v sobotu od 19 hodin, kdy pro vás ve vysílání máme premiéru, anebo v neděli v tento čas v rekapitulaci. No tak pojďme na výsledky. Na třetím místě skončila Nicole Votrubová s písničkou Soudny. Stejně jako Nicole si o jedno místo v žebříčku pohoršil Xindl X a jeho dovolená, který si

Petr Kolář se skupinou Olympik a jejich společnou písní Co je vůbec v nás, kteří potřebovali 8 týdnů, aby zdolali vrchol naší hitporády. Nakonec se jim to ale přece jenom povedlo a máme tak nové číslo 1. Gratulujeme.

0: koncertu v Pražském Edenu a už na koncertu bylo vidět, že je dojatá, jak nadšeně tenhle song fanoušci přijali. No musím vám říct, chtěla bych být objektivní, ale já tuhle písničku teda taky miluju. No a novinku Loser vydává Vojta Dyk. Píseň o tom, že najednou je vám 40 a už nerozumíte světu kolem sebe, prohlásíte o sobě, že jste loser a přijmete tu základní pravdu, že čas a progres nezastavíte a nezbývá vám, než si prostě život užívat ve své kráse a nedokonalosti. Tak o tom je náš druhý tip Vojty Dyka, kterého na podzim uvidíme ve Stardance a my se moc těšíme. No tak to byly novinky České hitparády Frekvenci 1. Hlasujte na našem webu, čas máte opět do úterního poledne.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: Wham. Láďo, když vidím Wham, tak to je taková předzvěst Vánoc. Jak mají písničku Last Christmas. Oni mají samozřejmě i jiný písničky, že jo, celoroční, nejenom jako tematický vánoční. No ale co si budem, že jo, tak za 6 měsíců, ne, to tady.
1: No, necelý, prosím,
0: no, jakmile jako bude zítra. Září, tak už něco nevidět Vánoce. Jako. No, užívejte prázdniny, ale. Frekvence 1. Doprava. No, pokud o prázdninách vyletíte a jste na cestách, tak Láďa vám prozradí, kde se zdržíte.
2: No, a jeden šok nám tady hlásíte. Na D5, pozor, auto v protisměru, nebezpečí. Je to na 74. kilometru od Prahy na Plzeň. Auto v protisměru 74. kilometru. Tak s tím počítejte a raději zbystřete nohu z plynu. Šťastnou cestu.
3: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

nejlepší z muziky a už zítra se na pultech objeví nové týdeníky a můžeme se tak těšit na novou várku zajímavých témat. Co by už nejradši nehrál, k čemu přemluvil Evu Holubovou a kdy chtěl s muzikou praštit, tak nejen o tom se rozpovídala frontman kapely Činasky Michal Malátný v rozhovoru pro Blesk pro ženy. Kamarádi mě ukecali, ať to nedělám, jsem za to rád, říká. Divíte se, že tatáž pilulka nezabírá na každého stejně, nebo že vám funguje ráno rychleji než večer? V Blesku pro ženy zjistíte, čím to je a jak brát léky správně. Kromě toho tu najdete příběh Daniely, které kamarádka zachránila život. Vysvětlení, proč je lepší počkat si na lásku na druhý pohled, nebo co vám může přežít letní vedra i v paneláku. Jako bonus tu najdete extra přílohu s recepty z českých rajčat a taky paprik. Tak to a mnohem víc nabídne nový Blesk pro ženy zítra v prodeji.

0: Sumej. Teď už ale pojďme na hlavní události.
1: 12 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A Láďa Jakub, hezké poledne.
2: Krásné prázdninové poledne. Do Vltavy v Českých Budějovicích skočil muž, od rána po něm pátrá záchranka i policie. Premiér Babiš zase vymýšlí, co s ministerstvy. Pořád je chce přestěhovat, stavět chce zase vládní čtvrť. A Instagram i Facebook teď hlásí velké výpadky. Záchranáři v Českých Budějovicích pátrají od dnešního rána ve Vltavě v centru města po muži, který měl skočit z dlouhého mostu. Našli zatím jen jeho osobní věci. Řeku křižují hasiči na člunech a břehy propátrávají policisté společně se strážníky. Muž měl skočit kolem 6:30 ráno. Vedla policie s tím, že do pátrací akce jsou nasazené desítky policistů. Záchranné složky zalarmoval svědek, který našel na mostě oblečení. Po prověření kamerových záznamů policie zjistila další detaily, které nasvědčují tomu, že muž skočil z mostu do řeky. Meteorologové zpřísnili dnešní výstrahu před silnými bouřkami pro jihovýchod a východ České republiky. Aktuálně je vyhlášená s vysokým stupněm nebezpečí. Bouřky můžou doprovázet nárazy větru o rychlosti 90 km v hodině a kroupy větší než 2 cm. Pak ještě přívalové srážky s úhrnem kolem 30 mm. Český hydrometeorologický ústav varuje, že se dají čekat komplikace v energetice, dopravě i zemědělství. Pravděpodobný je podle něj i vznik přívalové povodně. Premiér Andrej Babiš chce obnovit projekt vybudování vládní čtvrti, kterou chtěl postavit v Praze Letňanech. Záležet bude na vyjednávání o pozemcích s magistrátem, uvedl na sociální síti. Bývalé vedení Prahy se za předchozí Babišovy vlády projektu bránilo. V Letňanech začalo připravovat návrh nové čtvrti s byty, administrativou a územní rezervou pro nemocnici. Ve hře byly kromě Letňan i pozemky v Holešovicích nebo v Praze 10 Malešicích. No a to není všechno. I Pardubice mají velké stavební plány. Chtějí totiž postavit celoroční kluziště Halama, nabídnout i moderní tělocvičny.
3: Plány se zrodily jako reakce na nutnou opravu malé hokejové haly. Cenu rekonstrukce odborníci odhadli na 20 milionů korun a tak se začalo uvažovat o zcela novém sportovišti. Ledová plocha by pak v novém multifunkčním centru měla sloužit celoročně. V dalším patře by navíc vznikly dvě tělocvičny, které by se díky modulárnímu systému hřišť daly snadno spojit a flexibilně využívat. K tomu má zdejší rozvojový fond rozpracovaný nápad na sportovní ubytovnu. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
2: Sociální sítě Instagram a Facebook, které patří společnosti Meta Platforms, se potýkají s výpadky. Nedostupná je i komunikační platforma Messenger. Uživatelé na webu Down Detector, který monitoruje výpadky internetových služeb, hlásí problémy s aplikacemi i internetovými stránkami, a to včetně uživatelů v České republice. Příčina problému zatím není známá. Instagram i Facebook měly výpadky i v polovině minulého měsíce. A dnes večer se uskuteční finále světového poháru. Utkání mezi Argentinou a Španělskem začne v 21 hodin našeho času. Původně panovaly obavy, že závěrečný zápas může narušit velmi špatná kvalita vzduchu kvůli lesním požárům v sousední Kanadě. Do okolí New Jersey, kde se utkání odehraje, ale dorazily bouřky i déšť. Kvalita vzduchu se tak prý výrazně zlepšila a nebude představovat žádné riziko. Finále by nemělo být v ohrožení. FIFA hlásí rekordní účast na tomhle mistrovství.
4: Letošní světový šampionát se podle prezidenta FIFA hodně povedl a předčil veškerá očekávání. Na zápasy dorazilo přes 6,5 milionu diváků, což je rekordní číslo. Na každé utkání přišlo v průměru asi 65 tisíc lidí a obsazenost stadionů byla skoro 100%, nejvíc v historii této akce. U televizních obrazovek sledovalo mistrovství světa 6 miliard lidí po celém světě, to je další překonaný rekord. Ceny některých vstupenek na dnešní finále se vyhouply až na 10 tisíce dolarů. Ze Spojených států pro Frekvenci 1 Zdeněk Kratochvíl.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Většinou je zataženo, často s přeháňkami nebo deštěm. Sluníčko se místy objevuje na Moravě a ve Slezsku a tak to zůstane i celé odpoledne. Nejčastěji bude do 22, někde 24 stupňů.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: A ještě rychle na naše hlavní tahy. Opatrní, buďte v Opavě v Kasárenské ulici. Máme tam nehodu osobáku s cyklistou. Už by to mělo být odstraněno, přesto se v místě opatrně rozhlédněte. Pozorní, buďte v okrese Brno venku v Uneslovic. Na hlavní ulici máme zvířata na vozovce. No a jižní spojka Praha hlásí nehodu náklaďáku s osobním vozem. Na místě na městském okruhu to jede vyšetřit policejní hlídka. Je to na úrovni Branického hřbitova. No tak jinak by se mělo jezdit bez komplikací, ať vám to dál dobře jede, a pokud obědváte, přejeme s Veronikou dobrou chuť. Ta vám samozřejmě dál bude hrát na odpolední cesty.
0: Je to tak, takže vzhůru do další hodiny. Hezké poledne s datem 19. července. Čeňkům přejeme všechno nejlepší k svátku. A v téhle hodině se zasmějeme, budeme pro vás mít tradiční fórek v Dobrysteckou směru rozesmát. A nebude chybět samozřejmě ani nálož muziky, ke které se po zprávách vracíme právě teď. Tak užívejte léta s poslechem Frekvence 1.
1: To nejlepší z muziky a

0: a s Mikešem, kteří pro vás mají připravený fórek a uvidíme, jestli se jim podaří nás rozesmát.
1: Frekvence 1.
2: Zkus mě rozesmát.
0: Přátelé, máme pro vás fór tady na Frekvenci 1. Pojďme na to, Mikeš je připraven.
3: Nikdy jsem nechápal, jak můžou kočky vypít misku mlíka takovým tím malým jazyčkem, dokud jsem nerozbil v kuchyni flašku whisky.
0: Střepy, nestřepy.
1: Líbí se vám vtipy Jany a Mikeše?
2: Další najdete na Instagramu a Facebooku Frekvence 1.
1: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu. I letos v létě jedeme za vámi.
2: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
1: Radio Kempy Frekvence 1.
2: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi.
1: Ať jste na dovolené, chalupě nebo doma, s košíkem si na vás hlad nepřijde. Naklikejte vše, na co máte chuť a my vám to jednoduše dovezeme. Košík.cz.

0: která vám z muziky stále hraje jenom to nejlepší. Máme 2 minuty po půl jedné a jdeme s Láďou zkontrolovat hlavní tahy.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: Tak Láďo, je to tvoje.
2: Přesně tak, dobré odpoledne. Přejeme všem řidičům v Brně pozor na Zvonařce. Máme tu nehodu 2 osobních vozů. A bouralo se také v Těmicích okrese Hodoní na silnici 426, tam je havárka motorkáře. V Praze buďte opatrní, v ulici nad Šutkou na severu hlavního města je tam nehoda osobáku do dopravní značky. No a pod sídlištěm taky metropole, tak tady je taky na hlavním tahu nehoda osobního vozu. Další problémy jsou na jižním Plzeňsku, tam si pozor dejte u Kláštera na silnici 20, máme tam nehodu osobního vozu. Jinak by se mělo jezdit bez komplikací, tak ať vám to dál dobře jede třeba ve společnosti Frekvence 1.
1: 257 400 400 Linka Frekvence 1. Víte o problému na silnici. Pomáhejte s námi řidičům. 257 400 400 Linka Frekvence 1.
3: Rád bych si koupil cukrovou vatu.

0: 21 a 12 hodin 42 minut. No a my jsme tady teď s mým kolegou Vláďou Jakubem, zprávařem, řešili, jak dneska Láďa přišel, měl plný ruce jídla, protože jel od rodičů.
1: Ano, ano, teďka slavil narozeniny, no tak já jsem dostal výslušku, že jo, samozřejmě.
0: To jo, tak to byla výslušku, ale tak na týden minimálně,
1: no, přesně,
0: ne?
1: Tak, hrozně nezdravá, no.
0: Co to, no tak co tam bylo, klobásy jsem viděla?
1: Tak byly tam klobásy, samozřejmě, je tam, mám špekáček ještě, mám tu nějaký buchty, bublaninu s třešněma.
0: Poslouchá maminka?
1: Čokoládový perník. Vůbec netuším.
0: No každopádně buchtu už jsme teda tady ochutnali, tak byla moc vynikající. Měli jsme perník.
1: No, no,
0: byla tam
1: no.
0: Pak ještě bublanina, že jo?
1: Jo.
0: Super je, když ty třešně nemají pecky, to mám hrozně ráda. To je
1: super,
0: vidět, že maminka si dala záležet. To taky málo kdo dělá, že to zabere spoustu času.
1: Jo.
0: Tak to bylo vynikající. No,
1: no, no, pak tady ještě mám něco s sebou. Vůbec nevím. Brambůrky, tam jsou zbytek brambůrek.
0: Brambůrky z oslavy, no tak ty nesmí chybět, že jo? To se začne jeden a člověk jako sežere celý pytel. Tak to mám já.
1: Jednou hubky jsem si nepřivezl, ty jsem snědl cestou. Jako,
0: tak... Já si myslím, že to je všude stejný,
1: no.
0: Že každá správná maminka má prostě pocit, že její dítě strádá.
1: Jo, přesně tak.
0: A musí mu prostě navařit. Jako.
1: Ale tady čtu, že dospělé děti si od rodičů často vezou jídla, která jsou pracná na přípravu, jako svíčkovou, guláš, koprovku.
0: No jasně, kdo tak... se s tím bude doma dělat, že?
1: Taky se vozíš od rodičů, jo?
0: Taky. Jako takhle, dřív mi to hrozně štvalo, když jsem si něco musela jako vést sebou domů, no. A teď beru všechno.
1: Jo, takhle. Teď už ne žádná dieta. No, já vždycky dieta no, je ta tam, žádný dietní.
0: To je velká pravda. To je velká pravda. Z toho je vždycky vyřízený můj manžel, který říká, prostě s tvojí rodinou se nedá držet dieta. Jo, protože to vždycky se držíme přes ten týden,
1: jo,
0: když jsme spolu doma. Jenomže pak přes ten víkend tam jedeme. No a to se nedá. Ta, hlavně moje máma ještě expert takovej, že ta ti dává tiramisu a říká, nadej si, je dietní. Jo, a teď jako říká mami, prostě jak může být dietní jako tiramisu, to prostě jo, ale ona ke všemu má, hele, to je dietní, jo. A teď tam ten můj manžel, on se ne, jako Jarda, a vždycky a říká, no já si nedám, ne, tý mý mamce, jakože svojí tchýni. A ona, prosím tě, Járo, teď ti to vidím na očích, že se chceš dát.
1: No, a třeba i knedlozelo může být dietní, ne?
0: No všechno, všechno, když se to řekne, ale co se řekne, tak to je, že?
1: Jo, přesně, ano. Tak dobrou chuť.
0: Tak dobrou chuť.
2: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
3: Ale i hity legend pop.

0: Mac, Single X anebo 18.
1: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
2: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
3: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
4: Čtvrt milionu lidí už se zaregistrovalo na můj.blesk.cz. A co vy? Čtěte exkluzivní články, které jinde nenajdete. Soutěžte o ceny za 100 tisíce nebo o vstupenky na špičkové filmy a koncerty. A získejte přístup k jedinečným výhodám. Zaregistrujte se zdarma na můj.blesk.cz. Zabere to jen pár vteřin. Můj Blesk.
5: 13 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: Zprávy Ládi Jakuba.
6: Pěkné prázdninové odpoledne. Předseda sněmovny Okamura při přípravě cesty do Číny konzultoval návštěvu s vedením našich tajných služeb. Ve věku 83 let zemřel psychiatr a sexuolog Jaroslav Zvěřina. A Češi v těchto extrémně horkých dnech přesedlávají na nealko piva. Tady jsou detaily. Ještě jednou pěkný 19. červencový den. Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD při přípravě cesty do Číny konzultoval návštěvu s vedením českých tajných služeb. Řekl to na televizi Prima. Současně nevyloučil, že součástí jednání můžou být aktuální konzulární záležitosti, včetně případu zadržovaného Čecha. Odmítl ale prozradit, jestli o něm bude v Číně skutečně jednat. Na cestu právě do této asijské země odlétá předseda sněmovny během dnešního odpoledne. Ve věku 83 let dnes zemřel psychiatr a sexuolog Jaroslav Zvěřina. Na Facebooku o tom píše sexuologická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Zvěřina byl taky poslancem za Občanskou demokratickou stranu, krátce místopředsedou sněmovny a 5 let europoslancem. Odešel velký lékař, vědec, vysokoškolský pedagog a hlavně významný člověk, který svou prací s lidským přístupem zásadně formoval moderní českou sexuologii a psychiatrii. Celníci v Ústí nad Labem zadrželi dva lidi, kteří podle nich obchodovali s drogami. Našli u nich téměř 10 kilo drog, včetně heroinu a kokainu, a taky víc než milion korun. Víc informací ale zatím nechce celní správa prozradit. Není tak jasné ani to, kde celníci obchodníky s drogami zadrželi. Letos na jaře podle policie obvinila policie 8 lidí kvůli obchodu s pervitinem za stovky tisíc korun, a to na Chomutovsku a Mostecku. Češi v těchto extrémně horkých dnech přesedlávají z piva na nealko piva a ochucená piva s nižším obsahem alkoholu. Čím je tepleji, tím více lidé přiklánějí ke slabším pivům.
7: Zatímco při teplotách okolo 20 stupňů nebo při dešti, Češi preferují ležáky, s vyššími teplotami přechází na desítky a při tropických dnech volí především nealkoholická piva. V mnohých restauracích jdou na dračku exotické příchutě nealkopiv. V oblibě je grepové nebo dokonce švestkové pivo. Lucie Šmídová, Frekvence 1.
6: Společnost pro výzkum kamenných křížů, která už víc než 4 desetiletí funguje v Aši na Chebsku, spustila nový kamenekrize.cz i s mobilní aplikací, kde je dostupná databáze kamenných památek po celém Česku. Informovali nás o tom manželé Štrojbelovi. Tajemnice Společnosti pro výzkum kamenných křížů Marie Štrojbelová doplňuje.
8: My jsme se rozhodli pro ten web, protože chceme, aby ty výsledky toho bádání za těch 40 let společnosti byly víc přístupné veřejnosti, protože ta knížka, kterou jsme vydali v roce 97, už jakoby je zastarala. Tady máme spoustu dalších informací, které ty veřejnosti může přečíst, můžou zjistit, co jsme za tu dobu zjistili, můžou si ten kříž navštívit. Snažíme se teda chránit ty citlivé kříže, ale u těch, které jsou na mapách CZ, dáváme souřadnice, aby ty lidi si mohli udělat výlet.
6: Podle Michala Štrojbla je web výsledkem letité badatelské činnosti, která byla původně zaznamenávána ručně a teď se dočkala digitalizace databáze. Podrobnosti tedy na kamenné-kryže.cz. Letošní ročník festivalu Masters of Rock ve Vizovicích na Zlínsku večer uzavře jedna z hlavních legend, hvězd, extravagantní americký zpěvák Marilyn Manson. Ten vybudoval od 90. let svou kariéru na image rockového antikrista.
5: Frekvence 1.
1: Počasí.
6: Aktuálně nám vprší taky v hlavním městě, v pásu od Ústí nad Labem až k Českým Budějovicím, od Jihlavy k Pardubicím, nebo od Olomouce přes Brno až ke Znojmu. Dál by mělo pršet i na více místech České republiky, jen na Moravě a ve Slezsku se může chvilku objevit slunce. A teploty dneska nejčastěji kolem 22, někde i 24 stupňů Celsia.
1: Frekvence 1.
5: Doprava.
6: A ještě samozřejmě rychle na naše hlavní tahy. Pojďme si teď říct 5 minut po 13. hodině, jak to tam vypadá, kde nám to vázne. Opatrní buďte řidiči, hlavně na D6 na prvním kilometru od Prahy na Karlovy Vary. Nehoda, osobní auto skončilo ve svodidlech. Ve Zlině se bouralo v Padělkách, ulice Padělky 2, tam narazíte na nehodu dvou osobních vozů. No a opatrní buďte také na Olomoucku, v Lipníku nad Bečvou ve směru na Mohelnici na D35 je hromadná nehoda několika aut do svodidel. Okres Vyškov, tam se bouralo přímo u Vyškova v Brněnské ulici, nehoda dodávky je tu hlášená. Jinak bez komplikací, ať vám to dál i třeba v dešti dobře jede. No a na cestu samozřejmě s Markem Maláškem.
9: Na cestu třeba za zábavou, že? Verča Elhotová vyrážela s rodinkou namalovat si nějaký fešnej, fajnový obrázek.
6: Ano, ano.
9: No my co?
6: No, my zůstaneme tady.
9: No,
6: my a podíváme tady. Se, co se děje jinde v republice.
9: Tak, to taky, ale podíváme se, které akce se budou dít příští víkend.
6: A, jasně.
9: To už by počasí mohlo být o fous.
6: Lepší.
9: Lepší, ličtější.
6: O dva fousy,
9: snad to vyjde. Včera jsem řekl Lucí Šmídová, jak se podívá, řekla úplně to stejný napitel počasí, jaký byl včera, takže radši ne. Já v to pevně věřím, že to bude lepší. No tak se na to podíváme, abyste si už teď mohli, přátelé, udělat malou poznámku do kalendáře, kam vyrazit.
6: Tak jo.
9: No, tak domluveno.
1: To nejlepší z muziky
5: a Marek Malášek.

0: budeme starat o hudební kulisu samozřejmě i dál a postaráme se i o nástřel akcí na příští víkend. Tak v Bruntále příští víkend jazzový festival. Anenská sklářská slavnost, tak ta bude v Kořenově na Liberecku. Buchlovický zámek, tak ten bude hostit slavnosti česneku, pokud patříte ale mezi milovníky hotovek. V tom případě gulášový festival čekejte ve Frenštátu pod Radhoštěm a folkové prázdniny zase v Náměšti nad Oslavou. No tak je to vhozená rukavice.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
3: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.

0: Frekvenci 1 z té nejlepší muziky o půl druhé, Soul Sisters a jak to vypadá na silnicích, Láďo, pojďme se na to podívat společně.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: Tak jak?
2: Dobré odpoledne všem motoristům. D4 hlásí potíž na 14. kilometru od Prahy na Strakonice, respektive od Prahy na Příbram, nehodu dvou osobních vozů. Bouralo se také na venkově. Pozorní buďte v okrese Cheb v Ašském Výběžku na silnici 213 v obci Skalna, tam je nehoda dvou osobních vozů. Další potíže nám hlásíte z devítky slavné motorkářské silnice na Českolipsku, pozor, u Dubé ve směru na Mělník a nebo na Českolípu, tak v obou směrech se vyšetřuje nehoda dvou osobních vozů a je to špatně vidět. Tak bezpečně dojeďte, ať vám to dál dobře jede ve společnosti Frekvence 1.
1: Frekvence 1. Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: Frekvenci 1 taky legendární Britney Spears a než si dáme slzu a jejich lhůtu záručí, tak se pomalu ale jistě chystají zprávy. Láďo, co v nich bude?
1: Pětiletá dívka zůstala sama na nástupišti nádraží ve Varšavě. Vlak s jejími rodiči se totiž rozjel a ujel. No, Polsko.
0: Láďo, ty mlč

0: střílený harcovník, to je Robbie Williams, Féteru Frekvence 1 a přidám do další hodiny třeba Imagine Dragons. Což už je taky prověřená kvalita, podobně jako Čechomor a Lenka Dusilová. Jsme tady dlouho neměli a přihodíme i M-People. A to je aspoň teda za mě taková nedělní klasika.
1: Čtvrt milionu lidí už se zaregistrovalo na můj.blesk.cz. A co vy? Čtěte exkluzivní články, které jinde nenajdete. Soutěžte o ceny za 100 tisíce nebo o vstupenky na špičkové filmy a koncerty. A získejte přístup k jedinečným výhodám. Zaregistrujte se zdarma na můj.blesk.cz. Zabere to jen pár vteřin. Můj Blesk.
2: 14 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: S Láďou Jakubem.
3: Muže, který skočil do Vltavy v Českých Budějovicích, našli u kamaráda. Teplice čekají kolony v centru lázeňského centra. A pozor na vystrčenou ruku z auta v Itálii. Padají pokuty. Ministerstvo zemědělství by se v budoucnu chtělo více zaměřit na pěstování, zpracování a výzkum bílkovin, bílkovinových plodin. Jde například o hrách nebo soju. Evropská unie nedávno představila svůj proteinový plán, kterým chce posílit soběstačnost a odolnost Evropské unie v oblasti právě o něch zmíněných bílkovin. I Česko je závislé na dovozu bílkovinových plodin. Potenciál pro růst produkce, ale podle odborníků je hlavně u soji. Dobrá zpráva přišla z Českých Budějovic. Muž, který se svlékl na dlouhém mostě a skočil do řeky Vltavy, tak toho našli po několikahodinovém pátrání. Byl u kamaráda a je v pořádku. Jen z oba, jak si zapomněli dát někomu vědět. Muž prý takhle ze zábavy skáče do Vltavy v Budějicích častěji. No a teď opravdová nehoda v Beskydech. 37-letý cyklista na Frýdeckom Místecku nezvládl jízdu z kopce a skončil u Starých Hamrů v příkopu ve vážném stavu. Odtud ho sanitka musela dopravit do fakultní nemocnice v Ostravě. V severočeských Teplicích začne v pondělí oprava silnice první třídy číslo 13, tedy důležité frekvencované silniční tepny pod Krušnými horami. Výměna asfaltu na zhruba půlkilometrovém úseku v lázeňském centru mezi Hřbitovní a Nákladní ulicí potrvá 2 měsíce a vyžádá si 26,5 milionů korun. Bez daně. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová k tomu doplnila.
4: Na vozovce se vyskytují trhliny, výtluky a opotřebení povrchu, ke kterému přispívá stáří komunikace i vysoké dopravní zatížení. Práce na úseku dlouhém půl kilometru potrvají 2 měsíce a vyjdou na 26 milionů korun.
3: Za víc než pětinou útoků na tuzemské počítače s Windows v červnu stál program Cloud Eye. Ten slouží k šíření dalších škodlivých kódů, používaných nejčastěji ke krádežím dat. Na druhém místě byl s podílem 18% trojský kůň Agent URN a na třetím další stahovací kód Modeloader s 8%. Uvedla to bezpečnostní firma ESET. Pozor na to, jak se ochlazujete v autě. V Itálii si můžete vykoledovat pokutu, když budete mít loket vystrčený z okýnka. Ten můžete právě vystrčit jenom na parkovišti. Během jízdy musí být hlava, ruka, noha nebo jiná část těla prostě uprostřed auta. Při parkování naopak nesmíte mít zapnutou klimatizaci, varuje expert světa motoru Martin Karlík.
5: Vystrčená ruka, noha, hlava nebo třeba i jenom vystrčený loket z okna představuje jisté bezpečnostní riziko a právě z toho důvodu je to italskými předpisy zakázané. V případě, že vás takto uvidí policista, může vám dát pokutu a to v přepočtu až 8,5 tisíce korun.
3: Noční můra všech rodičů se v Polsku stala skutečností. 5letá dívka zůstala sama na peronu vlakového nádraží, když se s rodiči, kteří ještě byli ve vlaku, zavřeli dveře a souprava se rozjela. Rodina z Německa přijela do Varšavy na dovolenou. Měla nakonec ale štěstí v neštěstí, protože osamoceného dítěte na nástupišti ve stanici Varšava západní nádraží se všem kolem jdoucí, který upozornil policii. Ta podle serveru Onet poskytla dítěti potřebnou péči, odvezla ho do bezpečí a začala zajišťovat okolnosti incidentu. Zbytek rodiny mezitím nechtěně odjel na varšavské hlavní nádraží, kde se s rodiči obrátil na policisty. Všechno ale tentokrát dobře dopadlo. Všichni se potkali právě na policejní stanici. Kdo za tenhle incident může? Jestli technika, obsluha vlaku nebo rodiče, teď zjišťuje kriminálka. Policie v hlavním polském městě ale vyzývá rodiče dětí při opatrnosti na opatrnost při cestování.
2: Frekvence 1.
0: Počasí. Co nás čeká?
3: dneška a nemine v pondělí 20. července. Bude většinou oblačno a teploty se budou pohybovat mezi 17 až 22 stupni Celsia.
1: Frekvence 1.
2: Doprava.
3: A ještě rychle na naše hlavní tahy. Teplická D8 na trase od Prahy na sever Čech hlásí poruchané auto za exitem Roudnice nad Labem, 37. kilometr je to. No pozorní buďte také v okrese České Budějovice, v obci České Vrbné máme nehodu dvou osobáků. Boralo se i ve Slezsku, na Karvinsku, v Havířově, v ulici Nábřeží. Na Nábřeží je osobní auto v dopravní značce, na místě to řeší policejní hlídka, v místě se zpomaluje. No a v Ústí nad Labem dejte pozor, v Opletalově ulici i tady je hlášená dopravní nehoda dvou osobních vozů. Bezpečně dojeďte s F1. No a Markem Maláškem, který vám přeje hezké odpoledne.
0: No, já jsem tady našel takový docela zajímavý článek, čeho všeho se bojí dnešní mladí, generace Z. To bys nevěřil, no. Z čeho všeho mají fobie.
3: Lidí?
0: No, taky. No, podíváme se na to, dej mi chviličku.
1: To nejlepší z muziky.
2: Amen.

0: Dvě minuty po čtvrt na tři, také Scorpions na frekvenci 1 a my jsme společně s Láďou nakousli téma, že mladým, respektive generaci Z, jak si dělá problémy tankování. Mají fobii z návštěvy benzinové pumpy.
1: To jsou mi věc.
0: A je to až 62%, představ si. A tady jasně je napsané, že hlavním důvodem strachu je sociální selhání, návštěva, nebo teda ze správného výběru paliva a taky to, že za tebou stojí dalších třeba jako 5 aut, netrefíš správně stranu, ze které máš nádrž a tak podobně.
1: Myslím, že netrefíš správně pistoli do
0: tak
1: toho.
0: To taky, že jo, to se může klidně stát, jako samozřejmě na jednu stranu ta pistole tam vrazit nejde, ale na tu opačnou stranu to už by šlo, jako když potřebuješ do nafty natankovat benzín.
1: To, je
0: to
1: jako
0: se dá,
1: jo, no.
0: To se dá.
1: No.
0: A pak tady jasně ještě taky píší, že generace Z má fobii vlastně z kontaktu s obsluhou v restauraci.
1: Ale...
0: Tím pádem to se vysvětluje to, proč je tak v oblibě rozvážka jídla.
1: Jakože se bojí říct jednu cvičkovou.
0: No, jo, jo.
1: A tak, jo.
0: Jo. Protože by se třeba mohlo stát, že nemáme.
1: Co já budu dělat?
0: No.
1: Panika.
0: Teď ten tlak, že jo, rychle si vyber v tom jídeláku, ve kterým ty jsi už předtím listoval asi půl hodiny. To je rozhrozný. Ladi,
1: no,
0: ty nemáš nějakou fobii z něčeho?
1: No, takhle, když se sedím v restauraci někde pod stromem venku a přiletí sršeň, to mizím.
0: Tak to má i Ondra Albrecht.
1: Jo, sršeň taky.
0: No, kamarád, to je panika, to, on je schopný vyskočit z auta za jízdy, i když řídí. Ne, opravdu,
1: jo.
0: Fakt, to stejný. Vosy, že jo, včely.
1: No, ty mi to tak nevadí, ale ty sršně jsou velcí, ale prej jsou jako klidnější než ty vosy a než ty včely, jo? Že prej to tak jako je. To se mi snažil nedávno někdo uklidnit, ale ne, ani hady samozřejmě, jako jo.
0: Co chrousti?
1: A chroustí a babky, když letějí okolo, tak panická hrůza, to
0: babka
1: je pravda.
0: Co?
1: No takovej ten chroustík, takovej ten brouček, co lítá okolo. Víš, jako v létě, hlavně je večer, ty sedíš někde v táboráku. No, vlastně chroust, no. No. Takže já tomu nemůžu přijít na jméno, víš, takže já se toho...
0: Jo, rozumím, že jsi to pomenoval. Já teda největší, a to mě kolikrát ještě vzbudí i ze sna, a to je to, když nemám co říct do rádia.
1: Ježiš,
0: když máš takový to dlouhý ticho.
1: Pozdě. Jo.
0: No, to taky. A to už ale, to, no prostě od té doby, co jsem začal pracovat v rádiu, tak to mě, no, jako, to mě hodně jako
1: kroučí. Jo, a nebo když přijedu k benzíně, tak se bojím, nebo takhle, bojím se, že mi dojde benzín, že mi to ukazovátko, nebo respektive ten ukazatel v autě ukazuje špatně, víš? Že se bojím, že mi ten benzín dojde, než někam dojedu.
0: A co bys pak dělal?
1: No to vůbec nevím. Asi bych si volil nějakou asistenčku, ale...
0: No.
1: A nebo potom ještě, že třeba se mi zablokuje účet, víš co, těsně po nadáku.
0: A na to je nejlepší si na Ježíška psát kanistr.
1: Jo, a vozit sebou.
0: No, vždycky. A pak si zajdeš natankovat a pohoda, máš k tomu ještě vycházku.
2: Čtvrt milionu lidí už se zaregistrovalo na můj.blesk.cz. A co vy? Čtěte exkluzivní články, které jinde nenajdete. Soutěžte o ceny za 100 tisíce nebo o vstupenky na špičkové filmy a koncerty. A získejte přístup k jedinečným výhodám. Zaregistrujte se zdarma na můj.blesk.cz. Zabere to jen pár vteřin. Můj Blesk.

0: frekvenci 1 jste nejlepší muziky. Minutku po půl třetí tak jelo Sloboslav Amba. Muzika vyloženě pro Báru Haklovou, která právě teď sedí za volantem a s Aničkou jedou na slapy. Tak děvčata, doufám, že si dovolenou užijete opravdu, když to počasí teda...
1: na slapy.
0: No, na koupačku asi
1: no,
0: nebude úplně ideální.
1: Někam k bystru asi.
0: K bystru? No kvůli, tak ježiš, tak to zas tam bude taky pěkně. No, pojďme se podívat, jak to vypadá jinde na silnicích.
2: Frekvence 1. Doprava.
0: Ládíku, je to tvoje.
3: Pokud míříte teď třeba na koupačku k Radonínskému rybníku, což asi zřejmě nemíříte, ale přesto jezděte opatrně ve Žďáru nad Sázavou. Máme právě tam na Jihlavské ulici nehodu dvou osobních vozů. Dál se bouralo v Pardubicích na silnici číslo 2. Tady si dejte pozor na Přeloučské, kousek od Stavebnin a kousek od Karavanů. No pozorní buďte také v okrese Kolín u obce Bečváry na silnici 125. Tady máme vážnější nehodu. Zasahují tu záchranáři, policie i hasiči. IP Pavlová, to je Olomouc, tady je nehoda dvou osobních vozů. No a pozorní buďte ještě na jižní Moravě v okrese Břeclav na silnici 40 u Valtic. Nám přestaly fungovat semafory, tvoří se tu velmi dlouhé kolony. Tak pevné nervy přejeme s Markem Maláškem.
2: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: Je teda pravda, že dneska trošku pofukuje, ale i tak jsou tu lidi, kteří jsme udělali radost, produkty Dr. Max, jako jsou opalovací krémy, případně repelenty a další věci, ale vedle mě už stojí také nová majitelka poukazu na 1000 korun na produkty Dr. Max. Jak se jmenujete?
1: Nováková Jana Kolín.
0: My jsme vás zastihli na kole, tak mě zajímá, odkud a kam míříte?
1: No, z kempu Litoměřic do Lovosic, protože není zrovna dobré počasí.
0: Tak, kdyby se to zkazilo, ať to máte blízko pod střechu.
1: Ano, ano, asi tak.
0: Máte od nás 1000 korun na produkty Dr. Max a mě teď zajímá, jestli už víte, co byste si pořídila?
1: No, nejvíce potřebuju magnézium a hlavně hořčík. A pak nějaký ten cukr hroznový, ten mám ráda a teď si nespomenu.
0: No prostě všechny věci, které jsou potřeba po výkonu. Tak já vám přeju šťastnou cestu, mějte se krásně a hezký zbytek neděle.
1: Děkuji nápodobně.
0: A všechny posluchače Frekvence 1 zdravíme z Litoměřic. Odkud se loučíme, příští víkend vyrazíme opět někam jinam, tak poslouchejte naše vysílání, ať víte kam a kam za náma vyrazit. Ahoj.
1: Ahoj a děkuji.
2: No vida, tak gratulujeme výherkyni Janě a Ondrovi samozřejmě přejeme, jak si dnešní den už je v Litoměřicích naplno. A vy, přátelé, nezapomeňte příští víkend zase poslouchat Frekvenci 1. Ono je totiž dost možné, že se objeví Ondra právě ve vašem kraji. No, partnerem soutěže je Dr. Max. Vybavte se na léto v lékárnách Dr. Max a užijte si prázdniny zkrátka se vším všude. Ať už vyrážíte k vodě, na výlet nebo na nějakou aktivní dovolenou, nebo třeba i na festival. V lékárnách Dr. Max vám navíc totiž rádi odborně poradí, kdybyste něco nevěděli. Více informací tak najdete na www.drmax.cz/zdravé léto.

0: Frekvenci 1 také Ava Max lehce v záklonu, ale před námi Shakira, taky si dáme Kristýnu a už teď můžu slíbit i Whitney Houston.
1: 15 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Ale taky slíbíme zprávy s Láďou Jakubem.
2: Hasiči stále hlídají téměř zničený mrakodrap 34 v centru Zlína. Premiér Babiš zase vymýšlí, co s ministerstvy. Pořád je chce přestěhovat, stavět chce zase vládní čtvrt. A na Litoměřicku začal samozběr květin. Vzhledem ke klesající teplotě na požářiště výškové budovy ve Zlíně, jejíž požár likvidují hasiči, už 12. dnem klesl počet zasahujících jednotek. Hasiči ale dál pomocí dronů s termokamerou vyhledávají ohniska se zvýšenou teplotou, kam následně směřují proudy vody. V případě silného větru, který může doprovázet třeba bouřky, jsou opět připraveni na evakuace z objektů v okolí. Premiér Andrej Babiš chce obnovit projekt vybudování vládní čtvrti, kterou chtěl postavit v Praze Letňanech. Záležet bude na vyjednávání o pozemcích s magistrátem, uvedl na síti X. Bývalé vedení Prahy se za předchozí Babišovy vlády projektu bránilo. V Letňanech začalo připravovat návrh nové čtvrti s byty, administrativou a územní rezervou pro nemocnici. Ve hře byly kromě Letňan ale třeba i pozemky v Praze Holešovicích nebo v Praze 10 Malešicích. No a i východočeské Pardubice mají velké stavební plány. Chtějí postavit celoroční kluziště. No a tahle hala má nabídnout i moderní tělocvičny.
3: Plány se zrodily jako reakce na nutnou opravu malé hokejové haly. Cenu rekonstrukce odborníci odhadli na 20 milionů korun a tak se začalo uvažovat o zcela novém sportovišti. Ledová plocha by pak v novém multifunkčním centru měla sloužit celoročně. V dalším patře by navíc vznikly dvě tělocvičny, které by se díky modulárnímu systému hřišť daly snadno spojit a flexibilně využívat. K tomu má zdejší rozvojový fond rozpracovaný nápad na sportovní ubytovnu. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
2: Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD při přípravě cesty do Číny konzultoval návštěvu s vedením našich tajných služeb, řekl to na televizi CNN Prima News. Současně nevyloučil, že součástí jednání můžou být aktuální konzulární záležitosti, včetně případu zadržovaného Čecha. Odmítl ale prozradit, jestli o něm bude v Číně skutečně jednat. Na cestu do této asijské země odlétl během odpoledne. Ve věku 83 let zemřel psychiatr a sexuolog Jaroslav Zvěřina. Na Facebooku o tom píše sexuologická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Zvěřina byl taky poslancem za Občanskou demokratickou stranu, krátce i místopředsedou sněmovny, na 5 let europoslancem. Odešel velký lékař, vědec, vysokoškolský pedagog a především významný člověk, který svou prací a lidským přístupem zásadně formoval moderní českou sexuologii a psychiatrii, píší kolegové odborníci. Češi v těchto dnech přesedávají z piva na nealkopiva a ochucená piva s nižším obsahem alkoholu, hlavně když je venku velké horko. Čím je teplej, tím více přiklánějí ke slabším pivům.
4: Zatímco při teplotách okolo 20 stupňů nebo při dešti, Češi preferují ležáky, s vyššími teplotami přechází na desítky a při tropických dnech volí především nealkoholická piva. V mnohých restauracích jdou na dračku exotické příchutě nealkopiv. V oblibě je grepové nebo dokonce švestkové pivo. Lucie Šmídová, Frekvence 1.
2: A v Čechách pokračují samozběry ovoce a zeleniny. No ale vlastně čehokoliv. Například na Litoměřicku vznikl i samozběr květin. Na poli a záhonu u Encovan na kraji Českého středohoří jsou k dispozici třeba krásenka, cínie, chrpa nebo měsíček. Samozběr ale musí zájemci předem nahlásit. Třeba na Facebooku samozběr květin by Veru. Na místě dostanou kyblík, nůžky a nezbytné instrukce. No a za jednotnou cenu si můžou nastříhat kytky podle chuti. Rozhoduje naplněný kbelík, ne počet stonků.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Pondělí 20. července si můžete počasí vybrat. Pokud budete chtít sluníčko, musíte na jih Čech a na jih Moravy. Čím víc na sever, tím víc mraků. V Krušných, Lužických, Jizerských horách i Krkonoších a taky Jeseníkách může i slabě zapršet. No a teploty od 17 do 23 nejčastěji a v Jihomoravském a Zlínském kraji naměříme i 25.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Ještě informace pro ty, kteří teď brouzdáte naše silnice. Opatrní buďte na jižní Moravě u Valtic na silnici 40. Na Břeclavsku nám nefungují semafory, tvoří se tu velmi dlouhé kolony. Na Vysočině pozor, u Žďáru nad Sázavou na silnici 353 je nehoda dvou osobních vozů, je to vážnějšího charakteru. V Pošumaví si dejte pozor, na Českokrumlovsku v Černé na silnici 163 i tady je vážnější nehoda. A bouralo se taky na D35, po nehodě je tam porouchané auto na 291. kilometru z Lipníka nad Bečvou na Mohelnici. Ode mě vše, přeju šťastnou cestu. No a za mikrofon se vrací Mára Malášek.
0: No, v této hodince probereme s Kristýnou její single Slámky. Pokud jste ho ještě od nás neslyšeli, tak zachovejte paniku, nevadí, společně si ho užijeme. A teď už Leony.
1: To nejlepší z muziky
5: a Marek Malášek.

0: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vyváž? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert. Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.

0: Radek Pastrňák a taky Buty, jsem málem řekl člověče David.
1: David Buty?
0: Ty nejsi úplně hokejový fanda, že?
1: Co? Já ti rozumím, nejsem.
0: Já v tom mám fotbal, v tom hokeji. Pojďme na silnice, v tom doufám hokej nemáš.
1: Ano, nemám a dost se bouralo. Opatrní buďte taky třeba na Zlínsku, v Velhotě, u Nedašova, máme tady na silnici spadlý strom. Opatrní buďte také na Chrudimsku, u přehrady Seč, u obce Seč na silnice 343 je vážná nehoda, taky kvůli padlému stromu na silnici po bouřce. Pozorní buďte na D2, na československé trase od Bratislavy na Brno. Poruchané auto najdete na 34. kilometru, v místě se zpomaluje. Okres Uherské Hradiště hlásí potíže u Záhorovic. Tam máme signál, tedy semafory mimo provoz, takže se to tvoří delší kolony. No a pozorní buďte také na D35 na trase z Lipníku nad Bečvou na Mohelnici. I tady stojí odstavený vůz na 291. kilometru. Tak šťastný návrat domů. Frekvence 1.

0: Na frekvenci jedna taky Whitney Houston, zpěvačce, které bylo do hrdla naděleno lopatou. No dej pán buječnou s rumem. Láďo, co bude ve zprávách?
1: Tak ve zprávách se podíváme na protein sem, protein tam. Všude budou proteiny, ale jen dobře.
0: No tak ale v celou až.
1: V celou.

0: vypadne Nelly Furtado, brilantní hráčka na pozoun a ukulele, ale taky má dvou dětí. No jak hudebně do další hodiny, tak bude Regan Bowman. Nevynechám ani Evu Farnou společně s Miraj. A jejich ještě novotou honící písnička Vzpomeneš si a přidá se i Billy Joel. Tak přesně takové mám hudební plány na Frekvenci 1.
1: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
2: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
3: Polovina mé dovolené je bohužel už pryč, ale jsem tady rád. Moře mám rád, ale mám rád taky jezera, protože jsou krásně čistý.
1: A chce slyšet, jak to máte vy?
4: My jezdíme nejradši k moři, ale jezdíme až září.
1: A nějaký vzkaz na závěr?
3: Užijte si léto, protože co si budem povídat, u nás není nikdy dlouhý, no a pak už jsou Vánoce.
1: Říkají mu rádi. Terminátor.
2: Miloš Pokorný na Frekvenci 1.
5: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
6: Čtvrt milionu lidí už se zaregistrovalo na můj.blesk.cz. A co vy? Čtěte exkluzivní články, které jinde nenajdete. Soutěžte o ceny za 100 tisíce nebo o vstupenky na špičkové filmy a koncerty. A získejte přístup k jedinečným výhodám. Zaregistrujte se zdarma na můj.blesk.cz. Zabere to jen pár vteřin. Můj Blesk.
1: 16 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: S Láďou Jakubem.
7: Muže, který skočil do Vltavy v Českých Budějovicích, našli u kamaráda. Teplice čekají kolony v centru Lázeňského centra. A pozor na vystrčenou ruku z auta v Itálii. Padají za ně pokuty. Teď podrobnosti. Začínáme na východní Moravě. Hasiči ve Zlíně evakuují lidi z objektů, které sousedí s výškovou budovou, která v Baťovském areálu hoří už 11. dnem. K evakuaci lidí dochází už po druhé. Poprvé hasiči evakuaci asi 20 lidí provedli už před víkendem v pátek večer kvůli silnému větru a bouřce. Totéž se opakuje teď v neděli odpoledne. Do Zlína totiž dorazila bouřka se silným nárazovým větrem. A nejen do Zlína, ale na celou východní a jižní Moravu. Jak bude v novém týdnu? Čekejme hodně mraků, ale víc pršet by mělo především v úterý a ve čtvrtek. Teploty najdeme většinou až do konce týdne do 25 stupňů Celsia. Ke 30 se pak vrátí na konci týdne, konkrétně v neděli. Ministerstvo zemědělství by se v budoucnu chtělo více zaměřit na pěstování, zpracování a výzkum bílkovinových plodin. Jde například o hrách nebo soju. Evropská unie totiž nedávno představila takzvaný proteinový plán. Ten chce posílit soběstačnost a odolnost Evropské unie v oblasti bílkovin. I Česko je totiž závislé na dovozu bílkovinových plodin. Potenciál pro růst produkce proteinů, ale podle odborníků je hlavně u soji. Dobrá zpráva přišla z Českých Budějovic. Muže, který se svlékl na dlouhém mostě a skočil do řeky Vltavy, se po několika hodinovém pátrání záchranářů a policie podařilo najít. Je v pořádku, byl jeho kamaráda, jen jak si oba nedali nikomu vědět, že je v pořádku. Muž prý takhle ze zábavy skáče do Vltavy v Budějicích častěji. No a teď opravdová nehoda. V Beskydech 37-letý cyklista na Frýdecko-Místecku totiž nezvládl jízdu z kopce a skončil u Starých Hamrů ve vážném stavu. Odtud ho sanitka dopravila do fakultní nemocnice v Ostravě. V severočeských Teplicích v pondělí začíná oprava důležité silnice pod Krušnými horami. Spojnice Liberce a Karlových Varů, tedy silnice první třídy 13. Výměna asfaltu na zhruba půlkilometrovém úseku v Lázeňském centru mezi Hřbitovní a Nákladní ulicí potrvá 2 měsíce a vyžádá si 26,5 milionu korun bez daně. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová k tomu dodala.
8: Na vozovce se vyskytují trhliny, výtluky a opotřebení povrchu, ke kterému přispívá stáří komunikace i vysoké dopravní zatížení. Práce na úseku dlouhém půl kilometru potrvají 2 měsíce a vyjdou na 26 milionů korun.
7: Teď z jiného soudku. Pozor na to, jak se ochlazujete v autě. V Itálii si můžete vykoledovat pokutu za loket z okýnka. Ten můžete vystrčit jenom na parkovišti. A během jízdy musí být hlava, ruka, noha nebo jiná část těla prostě uvnitř auta. Při parkování naopak nesmíte mít zapnutou klimatizaci. Varuje předtím expert světa motoru Martin Karlík.
9: Vystrčená ruka, noha, hlava nebo třeba i jenom vystrčený loket z okna představuje jisté bezpečnostní riziko a právě z toho důvodu je to italskými předpisy zakázané. V případě, že vás takto uvidí policista, může vám dát pokutu, a to v přepočtu až 8,5 tisíce korun.
1: Frekvence 1.
2: Počasí.
7: Jaké bude pondělí 27. Tak to bude různě. Na jihu Čech a na jihu Moravy čekejme sluníčko, kdežto čím víc na sever, tím víc mraků. Nejvíc z nich bude i pršet na severu Čech a na severu Moravy nebo ve Slezsku. V Jezerských, Lužických, Krušných horách, Krkonoších, Jeseníkách a částečně i Beskydech čekejme nějakou tu přehánku. A teploty od 17 do 23 stupňů Celsia nejčastěji. V Jihomoravském a Zlínském kraji bude i 25.
2: Frekvence jedna.
1: Doprava.
7: A rychle na silnice, opatrní buďte v Ostravě na Freštátské. Máme tu nehodu dvou osobáků ve Svodidlech, na místě policie hasičuje záchranka. Dálnice D10, 46. kilometr z Prahy na Turnov hlásí nehodu osobního auta taky vážnějšího charakteru. No a pozorní buďte také na Novojičínsku u Lichnova na silnice 483, kde máme havárku dvou osobních vozů. Bezpečně dojeďte třeba ve společnosti F1 Marka Maláška. Další zprávy za hodinu a hned teď právě slíbený Marek.
0: No a to se nám docela hodí právě po té dopravě. Komu bývá v autě špatně nebo v autobuse, to vždycky bylo, sedněte si dopředu.
7: No.
0: Pamatuj si to.
7: Jasně, vzadu se to moc houpeplí.
0: No, vzadu seděli ty největší darebáci. Ty se potom pozvraceli, ale z něčeho úplně jiného.
7: Jo, přesně tak, ani nebudeme říkat z čeho.
0: No to, tam to prostě drncá, no. Tak
7: no,
0: jako co?
7: Ano, přesně tak.
0: Ale ono prý stačí ošálit mozek. Já jsem tady našel několik triků, kterými by se to mohli zvládnout, třeba nějakou cestu do Bibione.
7: Jo, dobře, tak jsem zvědav. A vyrážíme na cestu. Za kdy? Za chvíli.
0: No do 15 minut tak frčíme.
2: To nejlepší z muziky.
1: A Marek.

0: společně na to, jak ošálit mozek, aby se vám nedělalo v autě špatně. No, přátelé, důležité je tu hlavu opravdu zmást. Sledujte silnici nebo nějaký vzdálený horizont. Rozhodně, rozhodně nesledujte míhající se stromy hned těsně vedle auta. Odložte mobil, ale klidně i knížku, protože právě čtení zpráv nebo lítání sociálními sítěmi, hraní her a taky sledování filmů, to patří mezi hlavní spouštěče nevolnosti. Ale některé telefony už to mají podchycené a mají na to special funkci na cestování v autě, tak si jenom stačí zapnout. Opřete si hlavu, klidně zavřete oči a když to prospíte, tak úplně ideální. Nejezděte hladoví, ale zároveň ani ne s plným žaludkem, že jo, ať toho potom teda není moc, když už teda půjde do tuhýho. No a nezapomínejte si zapnout klimatizaci a dělat přestávky. Ono totiž třeba takový horko, nepříjemný, špatný, cigaretový kouř, taky blbě, intenzivní parfém nebo vůně těch nabalených řízků, to je právě to, co vám může nakopnout žaludek. No a jestli ani toto nepomůže, no, tak se vraťte zpátky za volant.
1: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
3: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vyváž? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.

0: No a my se jdeme podívat na silniční tahy.
1: Frekvence 1.
2: Doprava.
0: Tak Láďo, kde to stojí? Překvap nás.
3: D1 to vás asi nepřekvapí. 273. kilometr. Dejte si pozor, od Brna na Ostravu stojí tam porouchané auto. Opatrní buďte také na Vsetínsku, u Valašského Meziříčí, u Byniny, máme v ulici u Byniny nehodu dvou osobních vozů. Projíždějte opatrně i v Ostravě na Frešťácké ulici, tam máme nehodu dvou osobních aut. Oba vozy skončily ve svodidlech, na místě policie, hasiči a záchranka. No a ještě se vracíme na Olomoucko, dejte si pozor v obci Lipina na 46, kde je nehoda motorkáře. No a pozorní buďte i v Táboře v ulici Československé armády. Čekejte zdržení kvůli poruchanému vozidlu, které je odstavené na špatně sjízdném místě. Bezpečně dojeďte a dál jeďte s Frekvencí 1 Markem.
2: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: nenudit ani v další hodině, tak si dáme Cyril. Nebude chybět ani Tomáš Klus. No a klasika, kterou se postará Phil Collins. To zkrátka potěší vždycky, nejenom v neděli.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.

0: největší hity posledních let.
1: Dám tě rád, i když děláme chyby, život s tobou se mi vážně líbí.
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jeho české máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
5: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.
6: 250 000 lidí už se zaregistrovalo na můj.blesk.cz. A co vy? Čtěte exkluzivní články, které jinde nenajdete. Soutěžte o ceny za 100 000 nebo o vstupenky na špičkové filmy a koncerty. A získejte přístup k jedinečným výhodám. Zaregistrujte se zdarma na můj.blesk.cz. Zabere to jen pár vteřin. Můj Blesk.
0: 17 hodin. Frekvence 1 zprávy.
7: S Láďou Jakubem.
8: Krásnou prázdninovou neděli. Od přehrady Lipno do Rakouska vede ode dneška stezka vzpomínek. Na internetu je nově seznam všech kamenných křížů z celé České republiky. Rusové přestávají platit kartami, nejde jim to, vrací se k papírovým penězům. Je 19. července, ještě jednou pěkný víkend. Během 4 dnů festivalu Colors of Ostrava v Ostravě řešili policisté třeba při porušení bezletové zóny pilotů dronů, podvodná jednání při inzertním prodeji vstupenek anebo prodej drog a taky viděli a řešili 200 dopravních přestupků. A vracíme se k přehradě Lipno, odkud jsme pro vás ve středu vysílali další radiokemp. Historii železné opony na česko-rakouské hranici totiž nově připomíná stezka vzpomínek na pomezí mezi rakouským Gugelwaldem a přední Výtoní na Česko-Krumlovsku. Dnes slavnostně otevřená stezka z 10 panely vede od památníku železné opony, který je přímo u hranic. Oblast kolem současné Lipenské přehrady v minulosti obývalo především německé etnikum. Po druhé světové válce muselo domovy opustit při odsunu. Víc k tomu říká Jan Ziegelbauer z Paměti národa.
9: V roku 45 to byla téměř čistě německy mluvící oblast, kde to obyvatelstvo prostě zmizelo a právě tady velký zásah pak představoval zřízení hraničního pásma v roce 1950 a v roce 51 zakázaného pásma, kdy tehdy ty okresy Kaplice a Český Krumlov tak byly v rámci republiky jedny z nejpostiženějších co do likvidace pohraničních obcí.
8: Stezka vzpomínek připomíná okolnosti vývoje pohraničí a vysvětluje, co představoval komunistický režim. Osud obcí na české straně byl po druhé světové válce velmi převratný. Po osvobození musela své domovy opustit drtivá většina německy mluvících obyvatel, kteří tam žili po generace. Společnost pro výzkum kamenných křížů, která už víc než 4 desetiletí funguje v Aši na Chebsku, spustila nový web kamenné-kríže.cz i s mobilní aplikací. Ta je dostupná databáze kamenných památek po celém Česku. Informovali nás o tom manželé Štrojbelovi. Tajemnice společnosti pro výzkum kamenných křížů Marie Štrojbelová doplňuje.
10: My jsme se rozhodli pro ten web, protože chceme, aby ty výsledky toho bádání za těch 40 let společnosti byly víc přístupné veřejnosti, protože ta knížka, kterou jsme vydali v roce 97, už jakoby je zastarala. Tady máme spoustu dalších informací, které ty veřejnosti může přečíst, můžou zjistit, co jsme za tu dobu zjistili, můžou si ten kříž navštívit. Snažíme se teda chránit ty citlivé kříže, ale u těch, které jsou na mapách CZ, dáváme souřadnice, aby ty lidi si mohli dělat výlet.
8: Podle Michala Štrojbla je web výsledkem letité padatelské činnosti, která byla původně zaznamenávána ručně a teď se dočkala digitalizace databáze. Rusové se po letech stále častějších bezhotovostních plateb vrací k používání hotovosti. Důvodem jsou hlavně časté výpadky mobilního internetu, které znemožňují platby kartou, ale taky snaha části podnikatelů vyhnout se placení daní v době rostoucích a ekonomických problémů spojených s válkou na Ukrajině. Šéf Mezinárodní fotbalové federace FIFA Gianni Infantino během mistrovství světa naletal tolik kilometrů, že by víc než dvakrát obletěl celou země kouli. Agentura IP spočítala, že švýcarský funkcionář od 9. června, kdy zbývaly dva dny do zahájení turnaje, do dnešního finálového dne urazil 95 403 kilometry. Obvod země na rovníku dělá přibližně 40 075 kilometrů.
0: Frekvence 1.
2: Počasí.
8: Dnes máme oblačno, místy s deštěm, zítra na tom budeme podobně, hlavně ve střední a nejvíc severní části republiky. Na jihu Čech a na jihu Moravy čekáme i sluníčko. V Krušných, Lužických, Jizerských horách, Krkonoších, Jeseníkách a částečně i Beskydech pak čekáme dešťové přehánky. Teploty nejčastěji do 23, na jižní a východní Moravě až 25.
2: Frekvence 1.
0: Doprava.
8: A ještě informace pro ty, kteří teď sedíte v autech, opatrní, buďte na D1, na 207. kilometru od Brna na Vyškov. Máme hlášenou nehodu dvou osobních vozů, mírně se zdržíte. Opatrní buďte v okrese Český Krumlov na jihu Čech u obce Malonty. Na silnici 158 máme havárku osobního vozu. Bouralo se i ve Slezsku, respektive po bouračce tam hoří auto. Dejte si pozor na Karvinsku u Bohumína na silnici 67, na místo jedou hasiči. A na Kroměřížsku nám spadl strom na silnici 231 u Koryčan. Projíždějte se zvýšenou opatrností a bezpečně dojeďte ve společnosti našeho letního rádia Frekvence 1. No a prázdninově naladěným taky Markem Maláškem.
11: No, pojďme se podívat, prázdniny, neprázdniny. Mobil máme zkrátka po ruce všichni, je to tak.
8: Žádné prázdniny s mobilem nejsou, pravda.
11: Ne, už dlouho ne. Ale ty telefony, věděla bys, jaký mají vliv na naše tělo?
8: No to vůbec nevím.
11: No neblahý,
8: takže něco nám povíš, aby nás to nebolelo.
11: No hloupneme, že? Tak to je jasný.
8: Aha,
11: dneska už
8: no,
11: si každý vyhledává to, kolik je 5x5.
8: To je pravda, no.
11: Vyhledáváš to samozřejmě umělou inteligencí, že? Mm. Zapomněl jsi na kalkulačku, kterou tam máš taky?
8: No to je pravda.
11: Už nevíš, kde ji máš najít?
8: To je pravda.
11: No, ale to není všechno.
8: To není všechno, co všechno děláme s mobilem ještě?
11: Kamaráde, to je začátek.
8: Jaj.
2: To nejlepší z muziky
0: a Marek

0: frekvenci 1, kdy máme 6:02. No já jsem sliboval, že se podíváme na to, jak chytré mobilní telefony nám neustále kazí zdraví a taky naše těla chřadnou. No, tak pojďme se do toho zakousnout. Pojďme do toho kyselého jablíčka kousnout hned. Tak třeba díky neustálenému koukání do telefonu jdete naproti vrásčitému krku. Ano, dámy, přesně tak. Důvodem je totiž opakované předklánění a narovnávání krku. No a to se tam zkrátka na těch vrázkách na tom krku podepíše. Co nám chlapům, to jedno. Necháte si narůst fous a máte to vyřešený. Ale dámy, až safra. No pojďme dál. Podrážděná kůže. S tím jsou spojené chytré hodinky. Někteří samozřejmě je nesundávají ani v noci, aby jim hodinky změřily fáze spánku a kdy občas zachrupnou a tak podobně. Zhoršení zrak, tak to je jasný, to už se říkalo i o televizi, o počítačích. No a pořád je to aktuální. Oslabené ruce, síla úchopu, tak ta už taky není to, co bývala. Už zkrátka ani ten telefon neudržíte. No a na závěr deformovaná páteř. Tím, jak koukáte na ten telefon samozřejmě dolů, že jo, páteř je zatížená obrovsky, takže by bylo úplně nejlepší, kdybyste ten telefon sledovali v leže, napřímo očí. No jo, jenomže to vám taky občas té ruky vypadne, díky tomu slabému uchopu, rozbitá hlava, no už se to veze.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.

0: John Jett na frekvenci 1, no a rychlá kontrola silničních tahů, takto před půl šestou.
1: Frekvence 1, doprava.
2: D1 hlásí neprůjezdný střední jízdní pruh kvůli předmětu na vozovce na 26. kilometru od Brna na Prahu. Opatrní buďte v okrese Český Krumlov u Malont na 158. Máme tam dopravní nehodu, bouralo se také na Nymbursku, přímo v Nymburku na 38. Očekávejte zdržení kvůli odstavenému autu po poruše. Je to kousek od kruhového objezdu na severovýchodě města. Pozorní buďte ale také u přehrady Nové Hřminovy, u obce Nové Hřminovy na Bruntálsku. Na 45 je vážnější nehoda, na místo jedou složky integrovaného záchranného systému. No a pozorní buďte i na Vsetínsku u Malé Bystřice, přímo v obci máme propadlou vozovku, projíždějte se zvýšenou opatrností. Tolik doprava, přejeme šťastnou cestu s Markem Maláškem.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis. We were staring down disaster. That night we almost

Alice Springs na frekvenci 1 je jízda. No, jízda je teď taky v redakci, Láďa, totiž celou hodinu Nešák na zprávy a tak teď začalo kalup. No jinak, docela než si dáme právě ty zmíněné zprávy, aspoň teda doufám, ještě stíháme No Name, budou i Cyril, anebo Pet Shop Boys.

0: Limp Bizkit na frekvenci 1, tak je Fred Durst ve svojí skvělé životní formě. No, pomalu listě chystáme další muziku, o kterou se postará třeba Bruno Mars, Michal Hrůza anebo Savage Garden.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: 18 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A Láďa Jakub na svém místě.
3: Dobrý večer. V Evropské unii se ode dneška nesmí likvidovat neprodané oblečení a boty. Festival na Zlínsku je bez proudu. Hradec Králové hlásí senzační objev rondelu staršího než egyptské pyramidy. Je 19. července, pěkné prázdniny. V Evropské unii dnes vstoupil v platnost zákaz likvidace neprodaného oblečení a bot. Opatření je dalším z kroků Evropské unie ke snížení množství odpadu. V unii se podle něj každoročně zlikvidují stovky tun oblečení, které se dlouho nedařilo prodat. Mělo vadu a nebo ho po zakoupení na internetu zákazníci vraceli. Zákaz se vztahuje na velké podniky s víc než 250 zaměstnanci a ročními tržbami v počtu skoro 1,25 miliardy korun. Podniky teď musí najít způsob, jak se zbožím, které dřív likvidovali, naložit. Mezi možnosti patří prodej tohoto zboží se slevou nebo na jiných trzích, a nebo jeho věnování třeba charitativním organizacím. Hasiči měli kvůli následkům silných bouří od dopoledne v Česku zatím zhruba 160 výjezdů. Nejvíc v Jihomoravském, Zlínském a Moravskoslezském kraji. Většinou odstraňují spadlé stromy, zajišťují střechy nebo odčerpávají vodu. Problémy kvůli bouřce, která odpoledne zasáhla Moravu a část Slezska, má i mezinárodní metalový festival Masters of Rock ve Vizovicích na Zlínsku. Bouře totiž podle organizátorů odstavila veškeré elektrické sítě ve Vizovicích a v okolí. Festival sice pokračuje, ale s určitými omezeními. A teď zůstaneme na východě Čech. Hradec Králové má další archeologickou senzaci. V přípravě obchvatu objevili rondel, který je starší než egyptské pyramidy.
4: Nález 7000 let starého rondelu nadchl odborníky a mobilizoval veřejnost. Jde totiž dokonce o předchůdce legendárního anglického Stonehenge. Přesto má unikátní místo ve čtvrti Kukleny padnout kvůli stavbě důležité silnice, která je podmínkou pro vznik obchodního centra, a tak je na stavbu velký a vlivný tlak. Za záchranu rondelu už proto vznikla petice a ministerstvo se zabývá předmětem na jeho prohlášení kulturní památkou. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
3: Teď expresně ze světa. Nejméně 5 mrtvých a přes 20 zraněných se vyžádalo zemětřesení. To mělo sílu 5,5 stupně a udeřilo v andské oblasti středního Peru v Jižní Americe. Italský pilot Andrea Kimi Antonelli vyhrál velkou cenu Belgie Formule 1 a po 6. vítězství v sezóně si upevnil vedení v čele mistrovství světa. Dnes večer jsou skuteční finále světového poháru ve fotbalu. Utkání mezi Argentínou a Španělskem začíná v 21 hodin našeho času. Původně panovaly obavy, že závěrečný zápas může narušit velmi špatná kvalita vzduchu kvůli lesním požárům v sousední Kanadě. Do okolí New Jersey, kde se utkání hraje, ale dorazily bouřky a déšť. Kvalita vzduší se prý výrazně zlepšuje a nebude představovat žádné zdravotní riziko. Finále by tak nemělo být v ohrožení. FIFA hlásí i rekordní účast na tomhle mistrovství.
5: Letošní světový šampionát se podle prezidenta FIFA hodně povedl a předčil veškerá očekávání. Na zápasy dorazilo přes 6,5 milionu diváků, což je rekordní číslo. Na každé utkání přišlo v průměru asi 65 tisíc lidí a obsazenost stadionů byla skoro 100%, nejvíc v historii této akce. U televizních obrazovek sledovalo mistrovství světa 6 miliard lidí po celém světě, to je další překonaný rekord. Ceny některých vstupenek na dnešní finále se vyhouply až na 10 tisíce dolarů. Ze Spojených státu pro Frekvenci 1 Zdeněk Kratochvíl.
2: Frekvence 1. Počasí.
3: Většinou zataženo, často s přáňkami nebo deštěm. Sluníčko se místy objevuje na Moravě a ve Slezsku, tak to zůstane až do pozdního večera. Nejčastěji máme do 22 stupňů Celsia.
2: Frekvence 1. Doprava.
3: Máme tu zavřenou silnici číslo 35 v okrese Svitavy u Borušova. Je to s vážnou dopravní nehodou. Konkrétně se to stalo u obce s názvem Gruna, Žipotín a Linhartice, kousek od Moravské Třebové. Opatrní buďte i na 45ce u přehrady Nové Hřminovy na Bruntálsku. Tady máme havárku dvou osobních vozů a bouralo se také na silnici číslo 38, to je přímo ve středočeském Nymburku u Kruháče na severu města ve směru na Všechlapy, Krchleby a dál na Loučení nebo Újezdec a Luštěnice. Jinak by se mělo jezdit bez větších komplikací, tak ať vám to tak během nedělní, odpolední, ale prázdninové špičky dál dobře jede. A stále máte naladěnou tu dobrou, správnou, nejlepší frekvenci. Frekvenci jedna s Markem.
0: No, pojďme taky v neděli popřát dnes všem čeňkům. Já jsem sám zvědav, kolik nositelů tohoto jména v České republice máme. Láďo, dokázal bys si tak třeba tipnout?
3: Desítky.
0: Jo, desítky, že to nebudou stovky. Jo?
3: Nebo myslíš, že stovky? Ne, dobře, dobře, to nižší to... stovky.
0: No, tak.
3: Ty číslo budeš zjišťovat, jo?
0: Hmm.
3: Tak, tak já si tak nižší stovky.
0: Si na úřad.
3: Tak jo, dobře, tak jo.
1: To nejlepší z muziky
2: a Marek Malášek.

0: 7 a my jsme s Láďou měli takovou malou při o to, kolik je v České republice čeňků, kteří mimochodem dnes slaví svátek. Pánové, všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví. Tak Láďo, kolik? Tak já jsem teda říkal, no. Já si teda myslím, že jich není ani 100.
1: No, já jsem se taky myslel, že budou desítky, ale kde pár?
0: Ty jsi to zjistil?
1: Já jsem se to zjistil.
0: Aha.
1: Ani nižší desítky, ani nižší stovky. Jich nižší 1000, respektive přes 1000, 1547 je čeňků v České republice. Tolik je začeňkováno. No a představ si, nejvíc jich pochopitelně žije v Praze, ale pak v dalších krajských městech. Dál po Praze jsou to České Budějovice, kde je hodně čeňků. V Táboře je hodně čeňků, následuje Benešov, tam je taky hodně čeňků. A třeba i neokresní Dvůr Králové nad Labem, na Trutnovsku, tam má taky hodně čeňků.
0: A když seš tak chytrej teda, tak kolik je čeňků jako holek?
1: Kolik je holek čeňků? Ani nevím, jak by se řekla.
0: No?
1: Čeňka?
0: Jo?
1: Čeňka, no to vůbec netuším.
0: No, vidíš.
1: Kolik?
0: Co ti je do toho?
1: Jo, ale pozor, ještě jsem našel, že
0: 12,
1: čeňk může 12 být...
0: 12 nositelek ženské polovy
1: čeňka. Čeňka, jo, tak klidně ať nám nějaká čeňka, jestli se jmenuje čeňka, je to dobře?
0: No jistě, ano.
1: Tak ať napíše, ne? No a mimochodem čeňka je i příjmení nebo čeňek. A těch je, tuším, 256 v České republice. Takže kdo slaví jméno nebo příjmení, tak i ode mě všechno nejlepší.
0: S tebe pominu, čověče. No a pojďme k narozeninám. Jsme teda jako malinko nepotěšil, ale co už. No dneska, 79. narozeniny slaví, a to si myslím, že si můžeme říct takhle jako otevřeně, Brian May. Pokud se nepletu, ten měl co dočinění s kapelou Queen, že?
1: Ano, vím
0: to velmi dobře. Sláděvou oblíbenou, ano, a teď se ty jazyčky vach vyrovnávají, ale ze sportovců dnes ještě slaví 58. narozeniny fotbalista Pavel Kuka. A pozor, to je docela zajímavý, 48. brněnský rodák Lukáš Konečný, boxer, a shodou okolností dnes ještě 55. narozeniny jeho velký vzor, Vitalij Kličko, který se proboxoval až na radnici.
1: No,
0: a takže to nejlepší.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
4: Já chci hot dog.
5: Já mám chuť na matcha latte.
6: Taky beru hot dog a klid v autě.
3: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.

minuta po půl sedmé na frekvenci 1, tak je The Police a Sting ve svojí nejlepší formě. No, já jsem taky ještě chtěl připomenout, že přátelé, pokud byste náhodou měli ve středu 22. července čas, tak bychom vás rádi pozvali k Hradci Královému do kempu Stříbrný rybník, kde máme pro vás připravený, ale fantastický pokračování našich radiokempů. Můžete se těšit mimo jiné třeba na Michala Hrůzu a kapelu Hrůzy. 100% zazní Bílá velryba a to si myslím, že je ještě málo. Na pořád to taky musí zaznít. A nebo, a to hrajeme docela málo, Hotel na Moravě. No, i když to bude u Hradce Králové, no nicméně nevadí. Začátek ve 14 hodin, živé vysílání, tentokrát s Janou Knížkovou a Vojtou Eflerem. No a potom si společně zapálíme taky oheň, opečeme nějaký ten špekáček. Bude živý koncert právě Michala Hruzy s kapelou Hruzy, no a afterparty s Ondrou Albrechtem. A do toho ještě Tomáš Fíla, spousta soutěží pro malý, velký, tlustý, denký. To zkrátka pro všechny, tam byste, přátelé, ve středu 22. abyste neměli chybět.

0: Culture Beat a minutka do 6:45 už jenom zbývá. No a teď už tady chybí jenom kolega Milan Bílek, ten se taky za malý moment dostaví a Láďa, ten dodá zase na celou další čerstvé zprávy. A já teda ještě zvládnu muziku Madonna, Banastovy věci anebo Kylie Minogue. Tak buďte s námi a užívejte krásný nedělní podvečer.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.

0: největší hity posledních let.
1: Mám tě rád, i když děláme chyby, život s tobou se mi vážně líbí.
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Tomáš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
1: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
2: Polovina mé dovolené je bohužel už pryč, ale jsem tady rád. Moře mám rád, ale mám rád taky jezera, protože jsou krásně čistý.
0: A chce slyšet, jak to máte vy?
3: My jezdíme nejradši k moři, ale jezdíme až září.
0: A nějaký vzkaz na závěr?
2: Užijte si léto, protože co si budem povídat, u nás není nikdy dlouhý, no a pak už jsou Vánoce.
0: Říkají mu Radio Terminátor.
1: Miloš Pokorný na frekvenci 1.
0: 19 hodin. Frekvence 1 zprávy.
4: Slovo dostává Láďáku.
5: Dobrý večer. Při slavnostech v Týně nad Vltavou na Českobudějovicku se večer zhroutila část tribuny. V Evropské unii dnes vstupuje v platnost zákaz likvidace neprodaného oblečení a bot. Hasiči měli kvůli následkům silných bouřek od dopoledne v Česku zatím zhruba 160 výjezdů. Příjemný večer 19. července. Při slavnostech v Týně nad Vltavou na Českobudějovicku se zhroutila část tribuny. Lehčí zranění přitom utrpěli dva lidi. Tribuna se zhroutila v areálu Sokolovny. Přibližně 40-letý muž utrpěl lehké poranění dolní končetiny a další nezletilý byl taky zraněný lehce. V Evropské unii dnes vstoupil v platnost zákaz likvidace neprodaného oblečení a bot. Opatření je dalším z kroků Evropské unie ke snížení množství odpadu. V Evropské 27 se podle informací odborníků každoročně zlikvidují stovky tun oblečení, které se dlouho nedaří prodat. Má vadu a nebo ho po zakoupení na internetu zákazníci vrací. Zákaz se vztahuje na velké podniky s víc než 250 zaměstnanci a ročními tržbami v přepočtu skoro 1,25 miliardy korun. Podniky teď musí najít způsob, jak se zbožím, které dřív likvidovali, naložit. Mezi možnostmi patří prodej tohoto zboží se slevou nebo na jiných trzích, či jeho věnování charitativním organizacím. Hasiči měli kvůli následkům silných bouřek od dopoledne v České republice zatím zhruba 160 výjezdů, nejvíc v Jihomoravském, Zlínském a Moravskoslezském kraji. Většinou odstraňují spadlé stromy, zajišťují střechy nebo odčerpávají vodu. Problémy kvůli bouřce, která odpoledne zasáhla hlavně Moravu, má i mezinárodní metalový festival Masters of Rock. Bouře totiž podle organizátorů festivalu odstavila veškeré elektrické sítě ve Vizovicích na Zlínsku a okolí. Festival sice pokračuje, ale s určitými omezeními. A ještě rychle naskok do východních Čech. Hradec Králové má další archeologickou senzaci. Přípravy obchvatu objevil rondel starší než egyptské pyramidy.
6: Nález 7000 let starého rondelu nadchl odborníky a mobilizoval veřejnost. Jde totiž dokonce o předchůdce legendárního anglického Stonehenge. Přesto má unikátní místo ve čtvrti Kukleny padnout kvůli stavbě důležité silnice, která je podmínkou pro vznik obchodního centra, a tak je na stavbu velký a vlivný tlak. Za záchranu rondelu už proto vznikla petice a ministerstvo se zabývá předmětem na jeho prohlášení kulturní památkou. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
0: Frekvence 1.
1: Počasí.
5: A dál nás sužují bouřky hlavně na Moravě, na východní Moravě ve Zlínském kraji a části Hané a taky u Ostravy. Jinak by to mělo být bez přeháněk, oblačno, až polojasno, máme teploty kolem 23 stupňů maximálně. Co nás čeká zítra na jihu Čech a na jihu Moravy, bude sluníčko, ve středních polohách, ve středních Čechách, na střední Moravě pak čekáme oblačno a na severu Čech, na severu Moravy a ve Slezsku čekejme i přeháňky. A teploty zítra nejčastěji právě do 23 stupňů na jižní Moravě a na východě Moravy až 25.
1: Frekvence 1.
0: Doprava.
5: A ještě rychle pro ty z vás, kteří teď řídíte, opatrní, buďte v Praze na Červeňanského ulici. Máme tu mimořádnou událost. Únik plynu, hlásí policie. Na místo jedou hasiči. Bouralo se také na Strakonické v hlavním městě. Pozor na nehodu autobusu s motorkářem. Na místo to jede vyřešit policejní hlídka a bouračka je taky v Průmyslové. Mimo Prahu mám hlášené problémy na Českokrumlovsku u Nové Vsi na silnici 1433. Je tu nehoda osobního vozu a dál se bouralo ve Zlínském okrese v Hvozdné na hlavní ulici. Tam máme po nehodě ještě navíc další problém. Zvířata se tu pohybují po vozovce. Tak v místě nohu z plynu a bezpečně dojeďte s Frekvencí 1, pochopitelně. A skoro 4 minuty po 19. hodině už taky čas pro Milana Bílka. Krásný večer přeju.
4: Hezký večer vám přeji. Já samozřejmě po 19. tak další červencový týden končí a myslím, že to být dneska, bude mít dneska takovou zajímavou, hezkou tečku, protože od 21. hodiny je tady a já se na to velmi těším. Finále mistrovství světa, to znamená nástup proti sobě Španělsko, Argentina, dva nejlepší týmy na světě, tak to vychází letos. Tak já vám posílám Johna Sikádu, Mandraže, teď Elton John a Dua Lipa a hezké návraty z víkendu.

0: Today, a to byl John Secada po 19. hodině. Zkontrolujeme taky penízky na zítřejší ráno 20. červencové, které nás čeká už za pár hodin. Máme pro vás tady vyštosovných 45 500 korun. Tolik dáme, už dlouhé týdny hádáme poslední slovo Pepi Vrtala alias Fotra na tripu a přesně tolik tedy dáme, pokud uhodnete, co on nutně potřebuje na své cestování. Takže nedávejte powerbanku, spánek ani soukromí, má tam být něco jiného, je to bez nápovědy, zatím bez nápovědy, možná se ten následující týden polepšíme, ale jak říkám 45 500, dejte to a volejte nám do zítřejšího 20. červencového rána a volejte Lubce a Mírovi. No a když to klapne, možná bude na naftu, protože jak se dívám, tak od zítřka velké zdražení nafty, to znamená konec nových stropů a zatímco nafta byla třeba 38 korun za litr, tak zítra to může být přes 42 korun. To je jenom aktuální zpráva, která tady na mě vyběhla právě teď, tak vám držím palce na ten ranní jackpot, který tady pro vás máme schovaný. Už za chvíli Jožora, Justin Timberlake a Meghan Trainor a novinka Get in the Girl.
1: Letní slevy ve Sportisimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportisimo. Život v pohybu. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.

Čoma drží nad vodou a to byl Jožoráš, okolo 8. neděle, konec víkendu a konec dalšího červencového týdne. Kam to stočit teď? O celých 21 let zpátky bych to dal. A to je pouze rok 2005 a víte, co se hrálo, co bylo velkým prázdninovým hitem, celoprázdninovým. Byl to právě pro nás tehdy neznámý James Blunt, který nastoupil si tam You're Beautiful. You're beautiful. Svého času naprosto neznámý zpěvák, který vydal album Back to Bedlam, které bylo úplně první a s tímhle hitem vyrazil do světa hitparád. Byla z toho velká senzace, protože jednak dorazil na číslo jedna britské hitparády, ale na jejím vrcholu strávil celých 5 týdnů, což byl výkon obrovský. Jamesa Blunta nejenom v tomto hitu, ale i v těch pár dalších, které má rádi protáčíme, takže někdy celé, někdy zkusíme i něco jiného. Za chviličku Michael Jackson, my si dáme kousek naší hitparády, té víkendové sobotní, která tady byla teď, Kygo a Save My Love.

Divin to mi, a to byl Michael Jackson 10 minut po pol osmé. Příjemný nedělní večer vám přeji. Měli jsme tady hitparádu, jaká byla, jaké to bylo v sobotu po 19. hodině. Ty číslo jedna, Eva Farná, Perpetuum mobile, tak pojďme na to. Další nasazená, ano, Vojtadek a Loser. Jak to vypadá na žebříčku? Na třetím místě Nicole Votrubová Jsou dny, druhé místo byla to minulé jednička, to znamená Xindlex Dovolená, a místo první Petr Kolář, Co je vůbec v nás?

0: tento hit díky svému hlasování poslali až na vrchol na číslo 1 v naší české hitparádě, která je tady každou sobotu po 19. hodině. Tak jak to bude dál? No to je samozřejmě ve hvězdách. Je to na vás. Můžete si dát naši desítku a dvě novinky už teď na webu frekvence1.cz a samozřejmě hlasujte. A příští týden to dopadne, myslím, úplně jinak. Nebo možná podobně, anebo možná stejně, ale to už je na vás. Tak díky za vaše hlasování. Teď opět a Radeček, všechno je v pořádku.
1: Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím. Možná to znáte,

0: Before You Go, a to byl Luke Capaldi na Frekvenci 1, tak 20. hodina je tady, pojďme na to.
1: 20 hodin, Frekvence 1, zprávy.
2: Jasně, Miláde Jakub, dobrý večer. Rusové přestávají platit kartami, nejde jim to, vrací se k papírovým penězům. Na internetu je nově seznam všech kamenných křížů z celé České republiky. A od přehrady Lipno do Rakouska vede od dneška stezka vzpomínek. A tady jsou podrobnosti. Během 4 dnů festivalu Colors of Ostrava v Ostravě řešili policisté třeba při porušení bezletové zóny pilotů dronů, podvodná jednání při inzertním prodeji vstupenek anebo prodej drog a taky viděli a řešili 200 dopravních přestupků. A vracíme se k přehradě Lipno, odkud jsme pro vás ve středu vysílali další radiokemp. Historii železné opony na česko-rakouské hranici totiž nově připomíná stezka vzpomínek na pomezí mezi rakouským Gugelwaldem a přední Výtoní na Česko-Krumlovsku. Dnes slavnostně otevřená stezka z 10 panely vede od památníku železné opony, který je přímo u hranic. Oblast kolem současné Lipenské přehrady v minulosti obývalo především německé etnikum. Po druhé světové válce muselo domovy opustit při odsunu. Víc k tomu říká Jan Ziegelbauer z Paměti národa.
3: V roku 45 to byla téměř čistě německy mluvící oblast, kde to obyvatelstvo prostě zmizelo a právě tady velký zásah pak představoval zřízení hraničního pásma v roce 1950 a v roce 51 zakázaného pásma, kdy tehdy ty okresy Kaplice a Český Krumlov tak byly v rámci republiky jedny z nejpostiženějších co do likvidace pohraničních obcí.
2: Stezka vzpomínek připomíná okolnosti vývoje pohraničí a vysvětluje, co představoval komunistický režim. Osud obcí na české straně byl po druhé světové válce velmi převratný. Po osvobození musela své domovy opustit drtivá většina německy mluvících obyvatel, kteří tam žili po generace. Společnost pro výzkum kamenných křížů, která už víc než 4 desetiletí funguje v Aši na Chebsku, spustila nový web kamenné-kríže.cz i s mobilní aplikací. To je dostupná databáze kamenných památek po celém Česku. Informovali nás o tom manželé Štrojbelovi. Tajemnice společnosti pro výzkum kamenných křížů Marie Štrojbelová doplňuje.
4: My jsme se rozhodli pro ten web, protože chceme, aby ty výsledky toho bádání za těch 40 let společnosti byly víc přístupné veřejnosti, protože ta knížka, kterou jsme vydali v roce 97, už jakoby je zastarala. Tady máme spoustu dalších informací, které ty veřejnosti může přečíst, můžou zjistit, co jsme za tu dobu zjistili, můžou se ten kříž navštívit. Snažíme se teda chránit ty citlivé kříže, ale u těch, které jsou na mapách CZ, dáváme souřadnice, aby ty lidi si mohli dělat výlet.
2: Podle Michala Štrojbla je web výsledkem letité padatelské činnosti, která byla původně zaznamenávána ručně a teď se dočkala digitalizace databáze. Rusové se po letech stále častějších bezhotovostních plateb vrací k používání hotovosti. Důvodem jsou hlavně časté výpadky mobilního internetu, které znemožňují platby kartou, ale taky snaha části podnikatelů vyhnout se placení daní v době rostoucích a ekonomických problémů spojených s válkou na Ukrajině. Šéf Mezinárodní fotbalové federace FIFA Gianni Infantino během mistrovství světa naletal tolik kilometrů, že by víc než dvakrát obletěl celou země kouli. Agentura IP spočítala, že švýcarský funkcionář od 9. června, kdy zbývaly dva dny do zahájení turnaje, do dnešního finálového dne urazil 95 403 kilometry. Obvod země na rovníku dělá přibližně 40 075 kilometrů.
1: Frekvence 1.
5: Počasí.
2: Dnes máme oblačno, místy s deštěm, zítra na tom budeme podobně, hlavně ve střední a nejvíc severní části republiky. Na jihu Čech a na jihu Moravy čekáme i sluníčko. V Krušných, Lužických, Jizerských horách, Krkonoších, Jeseníkách a částečně i Beskydech pak čekáme dešťové přehánky. Teploty nejčastěji do 23, na jižní a východní Moravě až 25.
0: Hezký večer, vám přeji po 20. po zprávách, no a za necelou hodinu startuje vrchol fotbalového šampionátu a velké finále. Tak podrobnosti o tom, co začne za hodinu, vám vezu už za malou chvíli, ale teď třeba letní hit David Hasselhoff, taky Celine Dion, anebo Jana Kirchner, Pokoj.

0: Co léto, to letní hit.
1: A míříme zatím dalším, tentokrát do roku 1997, a je tady ten slavný z pobřežní hlídky, to znamená David Hasselhoff. A my si dáme Hook a ton Feeling v podání právě tohohle chlapíka. Je to cover slavného hitu z roku 1968. Co myslím, že je úplně nejpodstatnější, a ve chvíli, kdy si ještě dokážete vzpomenout na klip, tak mi dáte za pravdu, že píseň a doprovodný videoklip se staly vlastně absolutním koutem internetové popkultury, a klip využívá úplně nejlevnější vizuální efekty a modrý plátno, díky čemu David Hasselhoff v průběhu videa léta oblohou sanděli, tančí z domorodci, jezdí na motorce a skáče z útesu. Tak to všechno můžete vidět v klipu, to teď neuvidíte, ale je tady nástup Davida Hasselhoffa a zpátky do pozdních 90. Hook, to no feeling.

To byly Cool and the Gang před 8:30. Tak vrchol fotbalového mistrovství světa je tady, obhájci z Argentiny budou hrát ve finále proti Španělsku, úřadujícím šampionům z Evropy. Zápas na MetLife Stadium New Jersey má výkop v 21 hodin. Tak jenom přidám, že Španělé jsou ve finále poprvé od roku 2010, kdy si připsali svůj zatím jediný triumf na mistrovství světa. Naproti tomu Argentina, kromě obhajoby, která se mimochodem povedla naposledy v Brazílii v roce 1962, usiluje o svůj celkově čtvrtý titul. Tak zhruba za 30 minut start vrcholu mistrovství světa ve fotbale. Teď Save Me Tonight, za chviličku Sheena, Connor Snow, Patrol, Chasing Cars a teď J-Lo a David Guetta.

Latinko Mars Studio, to byla Sinéad O'Connor ve své slavné baladě tady na Frekvenci 1. Jaká podívaná nás čeká zhruba za měsíc, tady 12. srpna. Česko čeká výjimečné zatmění a sluneční srpek bude zapadat za obzor, je to tak. Takže z České republiky bude možné zahlédnout, jak měsíc zakryje přibližně 83 až 80% slunečního disku. Tak kdyby náhodou jste to chtěli mít komplet, tak zatmění slunce, které za měsícem zcela zmizí, bude nejlepší třeba z Grónska, Islandu a také části Španělska. Možná pokud se chystáte v tomhle termínu na dovolenou právě tam do Španělska, tak budete mít štěstí na úplné zatmění slunce, které nás čeká. Takže středa 12. srpen, další akce, další událost. A pár dnů předtím na Letné Marek Ztracený. I s tímhle hitem Moje milá.

0: Frekvence 1 zprávy.
1: Evropské unii se ode dneška nesmí likvidovat neprodané oblečení a boty. Festival na Zlínsku je bez proudu a Hradec Králové hlásí senzační objev rondelu staršího než egyptské pyramidy. Ládě Jakub s podrobnostmi právě teď. Ještě jednou přeju dobrý večer ze studia F1. V Evropské unii dnes vstoupil v platnost zákaz likvidace neprodaného oblečení a bot. Opatření je dalším z kroků Evropské unie ke snížení množství odpadu. V unii se podle něj každoročně zlikvidují stovky tun oblečení, které se dlouho nedařilo prodat. Mělo vadu a nebo ho po zakoupení na internetu zákazníci vraceli. Zákaz se vztahuje na velké podniky s víc než 250 zaměstnanci a ročními tržbami v přepočtu skoro 1,25 miliardy korun. Podniky teď musí najít způsob, jak se zbožím, které dřív likvidovali, naložit. Mezi možnosti patří prodej tohoto zboží se slevou nebo na jiných trzích, a nebo jeho věnování třeba charitativním organizacím. Hasiči měli kvůli následkům silných bouří od dopoledne v Česku zatím zhruba 160 výjezdů. Nejvíc v Jihomoravském, Zlínském a Moravskoslezském kraji. Většinou odstraňují spadlé stromy, zajišťují střechy nebo odčerpávají vodu. Problémy kvůli bouřce, která odpoledne zasáhla Moravu a část Slezska, má i mezinárodní metalový festival Masters of Rock ve Vizovicích na Zlínsku. Bouře totiž podle organizátorů odstavila veškeré elektrické sítě ve Vizovicích a v okolí. Festival sice pokračuje, ale s určitými omezeními. A teď zůstaneme na východě Čech. Hradec Králové má další archeologickou senzaci. V přípravě obchvatu objevili rondel, který je starší než egyptské pyramidy.
2: Nález 7000 let starého rondelu nadchl odborníky a mobilizoval veřejnost. Jde totiž dokonce o předchůdce legendárního anglického Stonehenge. Přesto má unikátní místo ve čtvrti Kukleny padnout kvůli stavbě důležité silnice, která je podmínkou pro vznik obchodního centra, a tak je na stavbu velký a vlivný tlak. Za záchranu rondelu už proto vznikla petice a ministerstvo se zabývá předmětem na jeho prohlášení kulturní památkou. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
1: Teď expresně ze světa. Nejméně 5 mrtvých a přes 20 zraněných se vyžádalo zemětřesení. To mělo sílu 5,5 stupně a udeřilo v andské oblasti středního Peru v Jižní Americe. Italský pilot Andrea Kimi Antonelli vyhrál velkou cenu Belgie Formule 1 a po 6. vítězství v sezóně si upevnil vedení v čele mistrovství světa. Dnes večer jsou skuteční finále světového poháru ve fotbalu. Utkání mezi Argentínou a Španělskem začíná v 21 hodin našeho času. Původně panovaly obavy, že závěrečný zápas může narušit velmi špatná kvalita vzduchu kvůli lesním požárům v sousední Kanadě. Do okolí New Jersey, kde se utkání hraje, ale dorazily bouřky a déšť. Kvalita vzduší se prý výrazně zlepšuje a nebude představovat žádné zdravotní riziko. Finále by tak nemělo být v ohrožení. FIFA hlásí i rekordní účast na tomhle mistrovství.
3: Letošní světový šampionát se podle prezidenta FIFA hodně povedl a předčil veškerá očekávání. Na zápasy dorazilo přes 6,5 milionu diváků, což je rekordní číslo. Na každé utkání přišlo v průměru asi 65 tisíc lidí a obsazenost stadionů byla skoro 100%, nejvíc v historii této akce. U televizních obrazovek sledovalo mistrovství světa 6 miliard lidí po celém světě, to je další překonaný rekord. Ceny některých vstupenek na dnešní finále se vyhouply až na 10 tisíce dolarů. Ze Spojených států pro Frekvenci 1 Zdeněk Kratochvíl.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Většinou zataženo, často s přáňkami nebo deštěm. Sluníčko se místy objevuje na Moravě a ve Slezsku, tak to zůstane až do pozdního večera. Nejčastěji máme do 22 stupňů Celsia.
4: Hezký večer vám přeji po 21. hodině. Peter André měl velký letní hit Mysterious Girl. Tak já vám připomenu další kus, na který se tancovalo v 90. a teď po zprávách Loren a nebo Xenlix, Puberťák.
0: Frekvence 1 a Milan Bílek.

0: Co léto, to letní hit.
1: A tady je další vzpomínka, další nostalgie a teď úplně přesně polovina 90. let, srpen roku 1995 a on to ještě stihnul dorazit do letních hitparád Peter André a teď Mysterious Girl, nejúspěšnější hudební hit britsko-australského zpěváka, který vychází právě v srpnu roku 1995. Tak kultovní videoklip, ano, ten tam byl, protože oficiální doprovodný videoklip se natáčel na plážích v Thajsku a proslavil se hlavně záběry Petra Andrého tančícího bez trička pod vodopádem. A ono se to stalo jedním z nejikoničtějších vizuálů popové kultury 90. let. Takže zpátky do 90.

Online Čerova to byl Michael Field před půl desátou, tak finále světového fotbalového šampionátu je tady, hraje se zhruba 20. minuta první půle. Jamal málem udeřil Španělsko, odstartovalo boj o zlato z Ostra, každopádně po 20 minutách 0-0. Už za chviličku Nodal, který bývalý Jem Supreme a teď Mikael Aspol.

0: Don't speak, a to byly No Doubt, 7 minut po půl desáté. Tak já vám doporučím do dalších zpráv s Láďou Jakubem, taky tým Ariemu Stoploader, Dancing in the Moonlight. No a dáme si spolu samozřejmě ten 20. červenec, v mém případě po 18. hodině, to znamená finále toho dalšího letního prázdninového dne. Tak se na vás těším zítra po 18. hodině.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
2: Ty nejlepší aktuální hity. Ty největší.
1: Největší hity posledních let.
3: Celý můj život plave na vodě. Mám vítr slidí, co...
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler.
0: A mají pořád co rozebírat.
2: Hlavně on už je skoro stejně vysoký jako já. Je těžký a já ho každý ráno doslova musím tahat z postele.
3: A tak už taky nemusím.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
2: A tak jako kdo ho má furt omlouvat? Rodinné důvody, návštěva lékaře, nechtělo se mu.
3: Je to trapný, no.
2: Je to trapný. Jsem mu říkal, vydrž
3: tak to. Tak mu zlom nohu.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.
0: 22 hodin. Frekvence 1 zprávy.
4: Muže, který skočil do Vltavy v Českých Budějovicích, našli u kamaráda. Teplice na severu Čech čekají kolony v centru lázeňského města. A pozor na vystrčenou ruku z auta v Itálii, padají za to pokuty. Detaily má pro vás Láďa Jakub. Jak bude v novém týdnu? Čekejme hodně mraků, ale víc pršet by mělo především v úterý a ve čtvrtek. Teploty najdeme většinou až do konce týdne do 25 stupňů Celsia. Ke 30 se pak vrátí na konci týdne, konkrétně v neděli. Ministerstvo zemědělství by se v budoucnu chtělo více zaměřit na pěstování, zpracování a výzkum bílkovinových plodin. Jde například o hrách nebo soju. Evropská unie totiž nedávno představila takzvaný proteinový plán. Ten chce posílit soběstačnost a odolnost Evropské unie v oblasti bílkovin. I Česko je totiž závislé na dovozu bílkovinových plodin. Potenciál pro růst produkce proteinů, ale podle odborníků je hlavně u soji. Dobrá zpráva přišla z Českých Budějovic. Muže, který se svlékl na dlouhém mostě a skočil do řeky Vltavy, se po několika hodinovém pátrání záchranářů a policie podařilo najít. Je v pořádku, byl jeho kamaráda, jen jak si oba nedali nikomu vědět, že je v pořádku. Muž prý takhle ze zábavy skáče do Vltavy v Budějicích častěji. No a teď opravdová nehoda. V Beskydech 37-letý cyklista na Frýdecko-Místecku totiž nezvládl jízdu z kopce a skončil u Starých Hamrů ve vážném stavu. Odtud ho sanitka dopravila do fakultní nemocnice v Ostravě. V severočeských Teplicích v pondělí začíná oprava důležité silnice pod Krušnými horami. Spojnice Liberce a Karlových Varů, tedy silnice první třídy 13. Výměna asfaltu na zhruba půlkilometrovém úseku v Lázeňském centru mezi Hřbitovní a Nákladní ulicí potrvá 2 měsíce a vyžádá si 26,5 milionu korun bez daně. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová k tomu dodala.
5: Na vozovce se vyskytují trhliny, výtluky a opotřebení povrchu, ke kterému přispívá stáří komunikace i vysoké dopravní zatížení. Práce na úseku dlouhém půl kilometru potrvají 2 měsíce a vyjdou na 26 milionů korun.
4: Teď je z jiného soudku. Pozor na to, jak se ochlazujete v autě. V Itálii si můžete vykoledovat pokutu za loket z okýnka. Ten můžete vystrčit jenom na parkovišti. A během jízdy musí být hlava, ruka, noha nebo jiná část těla prostě uvnitř auta. Při parkování naopak nesmíte mít zapnutou klimatizaci. Varuje předtím expert světa motoru Martin Karlík.
6: Vystrčená ruka, noha, hlava nebo třeba i jenom vystrčený loket z okna představuje jisté bezpečnostní riziko a právě z toho důvodu je to italskými předpisy zakázané. V případě, že vás takto uvidí policista, může vám dát pokutu, a to v přepočtu až 8,5 tisíce korun.
0: Frekvence 1.
1: Počasí.
4: Jaké bude pondělí 27. Tak to bude různě. Na jihu Čech a na jihu Moravy čekejme sluníčko, kdežto čím víc na sever, tím víc mraků. Nejvíc z nich bude i pršet na severu Čech a na severu Moravy nebo ve Slezsku. V Jizerských, Lužických, Krušných horách, Krkonoších, Jeseníkách a částečně i Beskydech čekejme nějakou tu přeháňku. A teploty od 17 do 23 stupňů Celsia nejčastěji. V Jihomoravském a Zlínském kraji bude i 25.

0: 23 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Pěkný den přeje Láďa Jakub. Hasiči stále hlídají téměř zničený mrakodrap 34 v centru Zlína. Premiér Babiš zase vymýšlí, co s ministerstvy. Pořád je chce přestěhovat, stavět chce vládní čtvrť. A na Litoměřicku začal i samosběr květin. Vzhledem ke klesající teplotě na požářiště výškové budovy ve Zlíně, jejíž požár likvidují hasiči, už 12. dnem klesl počet zasahujících jednotek. Hasiči ale dál pomocí dronů s termokamerou vyhledávají ohniska se zvýšenou teplotou, kam následně směřují proudy vody. V případě silného větru, který může doprovázet třeba bouřky, jsou opět připraveni na evakuace z objektů v okolí. Premiér Andrej Babiš chce obnovit projekt vybudování vládní čtvrti, kterou chtěl postavit v Praze Letňanech. Záležet bude na vyjednávání o pozemcích s magistrátem, uvedl na síti X. Bývalé vedení Prahy se za předchozí Babišovy vlády projektu bránilo. V Letňanech začalo připravovat návrh nové čtvrti s byty, administrativou a územní rezervou pro nemocnici. Ve hře byly kromě Letňan ale třeba i pozemky v Praze Holešovicích nebo v Praze 10 Malešicích. No a i východočeské Pardubice mají velké stavební plány. Chtějí postavit celoroční kluziště. No a tahle hala má nabídnout i moderní tělocvičny.
2: Plány se zrodily jako reakce na nutnou opravu malé hokejové haly. Cenu rekonstrukce odborníci odhadli na 20 milionů korun a tak se začalo uvažovat o zcela novém sportovišti. Ledová plocha by pak v novém multifunkčním centru měla sloužit celoročně. V dalším patře by navíc vznikly dvě tělocvičny, které by se díky modulárnímu systému hřič daly snadno spojit a flexibilně využívat. K tomu má zdejší rozvojový fond rozpracovaný nápad na sportovní ubytovnu. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
1: Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD při přípravě cesty do Číny konzultoval návštěvu s vedením našich tajných služeb, řekl to na televizi CNN Prima News. Současně nevyloučil, že součástí jednání můžou být aktuální konzulární záležitosti, včetně případu zadržovaného Čecha. Odmítl ale prozradit, jestli o něm bude v Číně skutečně jednat. Na cestu do této asijské země odlétl během odpoledne. Ve věku 83 let zemřel psychiatr a sexuolog Jaroslav Zvěřina. Na Facebooku o tom píše sexuologická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Zvěřina byl taky poslancem za Občanskou demokratickou stranu, krátce i místopředsedou sněmovny a 5 let europoslancem. Odešel velký lékař, vědec, vysokoškolský pedagog a především významný člověk, který svou prací a lidským přístupem zásadně formoval moderní českou sexuologii a psychiatrii, píší kolegové odborníci. Češi v těchto dnech přesedávají z piva na nealko piva a ochucená piva s nižším obsahem alkoholu, hlavně když je venku velké horko. Čím je teplej, tím více přiklánějí ke slabším pivům.
3: Zatímco při teplotách okolo 20 stupňů nebo při dešti, Češi preferují ležáky, s vyššími teplotami přechází na desítky a při tropických dnech volí především nealkoholická piva. V mnohých restauracích jdou na dračku exotické příchutě nealko piv. V oblibě je grepové nebo dokonce švestkové pivo. Lucie Šmídová, Frekvence 1.
1: A v Čechách pokračují samosběry ovoce a zeleniny. No ale vlastně čehokoliv. Například na Litoměřicku vznikl i samosběr květin. Na poli a záhonu u Encovan na kraji Českého středohoří jsou k dispozici třeba krásenka, cínie, chrpa nebo měsíček. Samosběr ale musí zájemci předem nahlásit. Třeba na Facebooku samosběr květin by Veru. Na místě dostanou kyblík, nůžky a nezbytné instrukce. No a za jednotnou cenu si můžou nastříhat kytky podle chuti. Rozhoduje naplněný kbelík, ne počet stonků.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Pondělí 20. července si můžete počasí vybrat. Pokud budete chtít sluníčko, musíte na jih Čech a na jih Moravy. Čím víc na sever, tím víc mraků. V Krušných, Lužických, Jizerských horách i Krkonoších a taky Jeseníkách může i slabě zapršet. Teploty od 17 do 23 nejčastěji a v Jihomoravském a Zlínském kraji naměříme i 25.

0: Frekvence 1 zprávy.
1: Muže, který skočil do Vltavy v Českých Budějovicích, našli u kamaráda. Teplice na severu Čech čekají kolony v centru lázeňského města. A pozor na vystrčenou ruku z auta v Itálii, padají za to pokuty. Detaily má pro vás Láďa Jakub. Jak bude v novém týdnu? Čekejme hodně mraků, ale víc pršet by mělo především v úterý a ve čtvrtek. Teploty najdeme většinou až do konce týdne do 25 stupňů Celsia. Ke 30 se pak vrátí na konci týdne, konkrétně v neděli. Ministerstvo zemědělství by se v budoucnu chtělo více zaměřit na pěstování, zpracování a výzkum bílkovinových plodin. Jde například o hrách nebo soju. Evropská unie totiž nedávno představila takzvaný proteinový plán. Ten chce posílit soběstačnost a odolnost Evropské unie v oblasti bílkovin. I Česko je totiž závislé na dovozu bílkovinových plodin. Potenciál pro růst produkce proteinů, ale podle odborníků, je hlavně u soji. Dobrá zpráva přišla z Českých Budějovic. Muže, který se svlékl na dlouhém mostě a skočil do řeky Vltavy, se po několika hodinovém pátrání záchranářů a policie podařilo najít. Je v pořádku, byl jeho kamaráda. Jen jak si oba nedali nikomu vědět, že je v pořádku. Muž prý takhle ze zábavy skáče do Vltavy v Budějicích častěji. No a teď opravdová nehoda. V Beskydech 37-letý cyklista na Frýdecko-Místecku totiž nezvládl jízdu z kopce a skončil u Starých Hamrů ve vážném stavu. Odtud ho sanitka dopravila do fakultní nemocnice v Ostravě. V severočeských Teplicích v pondělí začíná oprava důležité silnice pod Krušnými horami. Spojnice Liberce a Karlových Varů, tedy silnice první třídy 13. Výměna asfaltu na zhruba půlkilometrovém úseku v lázeňském centru mezi hřbitovní a nákladní ulicí potrvá 2 měsíce a vyžádá si 26,5 milionu korun bez daně. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová k tomu dodala.
2: Na vozovce se vyskytují trhliny, výtluky a opotřebení povrchu, ke kterému přispívá stáří komunikace i vysoké dopravní zatížení. Práce na úseku dlouhém půl kilometru potrvají 2 měsíce a vyjdou na 26 milionů korun.
1: Teď je z jiného soudku. Pozor na to, jak se ochlazujete v autě. V Itálii si můžete vykoledovat pokutu za loket z okýnka. Ten můžete vystrčit jenom na parkovišti. A během jízdy musí být hlava, ruka, noha nebo jiná část těla prostě uvnitř auta. Při parkování naopak nesmíte mít zapnutou klimatizaci. Varuje předtím expert světa motoru Martin Karlík.
3: Vystrčená ruka, noha, hlava nebo třeba i jenom vystrčený loket z okna představuje jisté bezpečnostní riziko a právě z toho důvodu je to italskými předpisy zakázané. V případě, že vás takto uvidí policista, může vám dát pokutu, a to v přepočtu až 8,5 tisíce korun.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Jaké bude pondělí 27. Tak to bude různě. Na jihu Čech a na jihu Moravy čekejme sluníčko, kdežto čím víc na sever, tím víc mraků. Nejvíc z nich bude i pršet na severu Čech a na severu Moravy nebo ve Slezsku. V Jezerských, Lužických, Krušných horách, Krkonoších, Jeseníkách a částečně i Beskydech čekejme nějakou tu přehánku. A teploty od 17 do 23 stupňů Celsia nejčastěji. V Jihomoravském a Zlínském kraji bude i 25.

0: se do rádia volá,
1: tak se z rádia ozývá.
0: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
1: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
0: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
1: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
0: Nahrajte vzkaz.
1: A už jsme v kontaktu.
0: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
1: Ty nejlepší aktuální hity.
0: Největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler.
0: A mají pořád co rozebírat.
2: Hlavně on už je skoro stejně vysoký jako já. Je těžký a já ho každý ráno doslova musím tahat z postele.
3: A pak už taky nemusím.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
2: A tak jako kdo ho má furt omlouvat? Rodinné důvody, návštěva lékaře, nechtělo se mu.
3: Je to trapný, no.
2: No, je to trapný. Jsem mu říkal, vydrž
3: tak
2: to.
3: Tak mu zlom nohu.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.

sezóna. Jenom meruňky chytli plíseň, rodinný typ, mám to rád, neruš mě tu grilovat. Někdo píše status,

0: Jedna hodina. Frekvence 1 zprávy.
1: Pěkný den přeje Láďa Jakub. Hasiči stále hlídají téměř zničený mrakodrap 34 v centru Zlína. Premiér Babiš zase vymýšlí, co s ministerstvy. Pořád je chce přestěhovat, stavět chce vládní čtvrť. A na Litoměřicku začal i samosběr květin. Vzhledem ke klesající teplotě na požářiště výškové budovy ve Zlíně, jejíž požár likvidují hasiči, už 12. dnem klesl počet zasahujících jednotek. Hasiči ale dál pomocí dronů s termokamerou vyhledávají ohniska se zvýšenou teplotou, kam následně směřují proudy vody. V případě silného větru, který může doprovázet třeba bouřky, jsou opět připraveni na evakuace z objektů v okolí. Premiér Andrej Babiš chce obnovit projekt vybudování vládní čtvrti, kterou chtěl postavit v Praze Letňanech. Záležet bude na vyjednávání o pozemcích s magistrátem, uvedl na síti X. Bývalé vedení Prahy se za předchozí Babišovy vlády projektu bránilo. V Letňanech začalo připravovat návrh nové čtvrti s byty, administrativou a územní rezervou pro nemocnici. Ve hře byly kromě Letňan ale třeba i pozemky v Praze Holešovicích nebo v Praze 10 Malešicích. No a i východočeské Pardubice mají velké stavební plány. Chtějí postavit celoroční kluziště. No a tahle hala má nabídnout i moderní tělocvičny.
2: Plány se zrodily jako reakce na nutnou opravu malé hokejové haly. Cenu rekonstrukce odborníci odhadli na 20 milionů korun a tak se začalo uvažovat o zcela novém sportovišti. Ledová plocha by pak v novém multifunkčním centru měla sloužit celoročně. V dalším patře by navíc vznikly dvě tělocvičny, které by se díky modulárnímu systému hřišť daly snadno spojit a flexibilně využívat. K tomu má zdejší rozvojový fond rozpracovaný nápad na sportovní ubytovnu. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
1: Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD při přípravě cesty do Číny konzultoval návštěvu s vedením našich tajných služeb, řekl to na televizi CNN Prima News. Současně nevyloučil, že součástí jednání můžou být aktuální konzulární záležitosti, včetně případu zadržovaného Čecha. Odmítl ale prozradit, jestli o něm bude v Číně skutečně jednat. Na cestu do této asijské země odlétl během odpoledne. Ve věku 83 let zemřel psychiatr a sexuolog Jaroslav Zvěřina. Na Facebooku o tom píše sexuologická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Zvěřina byl taky poslancem za Občanskou demokratickou stranu, krátce i místopředsedou sněmovny, na 5 let europoslancem. Odešel velký lékař, vědec, vysokoškolský pedagog a především významný člověk, který svou prací a lidským přístupem zásadně formoval moderní českou sexuologii a psychiatrii, píší kolegové odborníci. Češi v těchto dnech přesedávají z piva na nealko piva a ochucená piva s nižším obsahem alkoholu, hlavně když je venku velké horko. Čím je teplej, tím více přiklánějí ke slabším pivům.
3: Zatímco při teplotách okolo 20 stupňů nebo při dešti, Češi preferují ležáky, s vyššími teplotami přechází na desítky a při tropických dnech volí především nealkoholická piva. V mnohých restauracích jdou na dračku exotické příchutě nealko piv. V oblibě je grepové nebo dokonce švestkové pivo. Lucie Šmídová, Frekvence 1.
1: A v Čechách pokračují samosběry ovoce a zeleniny. No ale vlastně čehokoliv. Například na Litoměřicku vznikl i samosběr květin. Na poli a záhonu u Encovan na kraji Českého středohoří jsou k dispozici třeba krásenka, cínie, chrpa nebo měsíček. Samosběr ale musí zájemci předem nahlásit. Třeba na Facebooku samosběr květin by Veru. Na místě dostanou kyblík, nůžky a nezbytné instrukce. No a za jednotnou cenu si můžou nastříhat kytky podle chuti. Rozhoduje naplněný kbelík, ne počet stonků.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Pondělí 20. července si můžete počasí vybrat. Pokud budete chtít sluníčko, musíte na jih Čech a na jih Moravy. Čím víc na sever, tím víc mraků. V Krušných, Lužických, Jizerských horách i Krkonoších a taky Jeseníkách může i slabě zapršet. Teploty od 17 do 23 nejčastěji a v Jihomoravském a Zlínském kraji naměříme i 25.
0: Frekvence 1.